0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: Je.
3: Řekni heslo.
4: Opávia.
5: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
6: A je to tady. Šediny? Ne. Mé vlasy potřebují obarvit.
7: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
8: Protože vy za to stojíte.
9: Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
10: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
11: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno vědět.

0: větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
1: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Tati, promiň, ujel mi bos.
4: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
3: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.

0: ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
3: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
4: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
5: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
6: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
7: Naked Attraction je zpátky.
8: Dobře to začíná.
7: Mladší.
9: Tak mi to zvedněte.
7: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
10: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
7: Jedna věc je ale stejná.
10: To je zážitek opravdu.
7: Odhalíme těla v přirozené kráse.
9: Já si kochám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
1: Budeš to prostě milovat.
2: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
2: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

zátraky, je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bulhar.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celý o tom mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
8: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
9: Tady vám nesu něco z datártu.
10: Killerce něco na styling a nechting.

0: tobě jsem koupil vysavač na drobky.
1: Asi slušnej budget.
0: Bylo to...
2: Úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
6: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
4: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
4: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
4: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
9: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
10: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
11: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
12: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
13: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
14: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
15: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
16: Nově v Lidlu, Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
19: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
20: Trojitý epet.
21: Ty jsi teda číslo.
20: Jednička ve stabilitě, jako epet.
21: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
22: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
23: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa. Wow. Piękne fał.
2: To jest dobrze.
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už dnes ve 22 hodin na Očku.
3: Absolutnie pięknie.
4: Naked Attraction je zpátky.
5: Dobře to začíná.
4: Mladší.
6: Tak mi to zvedněte.
4: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
4: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
4: Odhalíme těla v přirozené kráse.
6: Já se kochám.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
8: Budeš to prostě milovat.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boys drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, já ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
4: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
5: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
6: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
7: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
8: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
9: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
10: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
9: Disciplína. To mám rád.
10: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
9: A právem na to mohou být hrdí.
10: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
13: Hosti.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
15: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Jde bolipichto. Que ta vtochlona a valon. Prebina vome v titi si tají. Prebina triakste.
18: Jak to Češi dokázali, Petros?
19: Je to celý o tom mlíko.
18: Není možný.
20: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
21: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
22: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
23: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
24: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
25: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Noviton Pro zdarma. Noviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na noviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky včetně

0: koenzymu Q10 a revolučního NAD+ pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality Komplex z Norska.
1: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
2: Mám levnou energii.
1: Protože...
2: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
3: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
4: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrník dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
5: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tyma, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
5: Budeš to prostě milovat.
6: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
6: A tentokrát si bude vybírat Monika.
1: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
7: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

red flag walking by.

zmotě, kam budeš štít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skuteční. V puse brčko, v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou. Nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže.

0: létě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders.
1: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině.

0: léčivo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
1: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
2: Hustí.
1: Datart.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
5: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
6: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
7: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Dobré ráno, Lorenzo. No... Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto.
9: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
10: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
3: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Tati, co je tohle za auto?
14: Taková moje srdcovka.
15: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
13: Nebo pro tebe, tati.
16: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
17: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
18: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
19: Red Bull vám dává křídla.
20: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
21: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
22: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
23: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
24: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
5: Budeš to prostě milovat.
2: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
2: A tentokrát si bude vybírat Monika.
1: Oxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
6: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Některé věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle.

režim nerušit, teď se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem mi pořád spousta lidí, ale jsou věci, na který vždycky seš sám. Tak, dívej se, jak milionář brečí, i když ty čísla jsou pořád větší, ey.

0: To je mega dobrý. A víš, co je ještě dobrý? Tam je ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidíš. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se, jak milé.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte

0: Like Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
2: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
3: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
6: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
4: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
4: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
4: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
9: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. Šest aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
2: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
4: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
5: Mám levnou energii.
4: Protože?
5: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
6: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
7: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
8: Jde po Lipichto, kde ta vtohrona a valon. Previna v Rome v titi si tají. Previna triakste.
9: Jak to Češi dokázali, Petros?
10: Je to celý o tom mlíko.
9: Není možný.
11: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
14: V Bile je úrodička, jak má být.
15: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
14: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby.

0: Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Solicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Solicare.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisenbank.

0: Nagý Polák, dobrý Polák. Polska!
1: Szukam bratniku, fajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera czwartej rady już dnes we 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
9: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
10: Budeš to prostě milovat.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celý o tom mlíko.
3: Není možný.
4: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
8: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
9: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
10: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
11: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
12: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
13: Dáme si selfie?
10: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
12: Disciplína. To mám rád.
10: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
12: A právem na to mohou být hrdí.
10: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
15: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
16: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
17: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
18: Dobrý den.
19: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
18: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
19: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
20: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
21: A teď trojitý epet.
22: Ty jsi teda číslo.
21: Jednička ve stabilitě, jako epet.
22: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
23: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na

0: 20x efektivnější. Šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Volá vaše nádobí o pomoc?
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
5: Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetří se slevovými kódy na alza.cz.
8: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, duszajna postawa. Wow. Piękne fał.
2: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už dnes ve 22 hodin na Očku.
3: Absolutně pěkně.
4: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
5: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
4: A tentokrát si bude vybírat Monika.
6: Boxíky nahoru!
5: Start nové sezóny ve velkém stylu.
7: Co to je?
5: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
2: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
3: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
4: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
3: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
5: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
7: Mít malé sny. Nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
10: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. Carglassu vám sklo zachráníme.
11: Sklo rychle scelíme a se správným pojištěním nic neplatíte.
10: Objednejte se včas, nečekejte.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
14: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
15: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
16: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
17: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
18: Nově v Lidlu, Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Tati, promiň, ujel mi bos.
20: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ah, to byl den.
2: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
3: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
4: O2. Více ze života.
5: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
6: DeLonghi. Horké i ledové. Vždy perfetto.
7: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
8: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
9: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękna fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera czwartej rady już dnes we 22 hodin na Oczku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Naked Attraction jest zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tyba, tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
9: Budeš to prostě milovat.

We used to have.

0: Je. Řekni heslo.
1: Opavia.
2: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
3: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
4: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
5: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
7: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba noční pleťový krém Vichy zpevňující pokožku nebo tablety domičky Jar pro oslnivý lesk. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
9: Já vím, díky. Delonghi, vždy perfetto.
0: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
10: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
0: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
11: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
12: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
13: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
14: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
15: Ne, vyprané v Pervolu.
14: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
16: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
17: Tati, promiň, ujel mi bos.
18: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
3: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
4: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
5: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. Teď stojím ještě sám, pomalu umírám, bez
1: tý dávky plný tebe, kterou. Naked Attraction je zpátky.
2: Dobře to začíná.
1: Mladší.
3: Tyma, tak mi to zvedněte.
1: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
1: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
1: Odhalíme těla v přirozené kráse.
6: Já se kochám.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
7: Budeš to prostě milovat.
8: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
1: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
8: A tentokrát si bude vybírat Monika.
9: Boxíky nahoru!
1: Start nové sezóny ve velkém stylu.
10: Co to je?
1: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
1: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelín Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Co na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
1: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90. A česká šunka od kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušnej budget.
8: Bylo to!
10: Úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
12: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
14: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
15: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
16: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
17: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
18: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90 a Medas Med 1200 gramů za 119,90. Navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
3: Mám levnou energii.
2: Protože?
3: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
4: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
5: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
6: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
7: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
10: Startujeme už za dva dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
11: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
10: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
11: A tentokrát si bude vybírat Monika.
12: Boxíky nahoru!
10: Start nové sezóny ve velkém stylu.
13: Co to je?
10: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Standard traky je a čáda viděl. Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

značek týdne za

0: skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
3: Má to křídla?
4: Samá voda.
3: Ale je to nad námi.
4: Ano.
3: Tak je to nebe.
4: Trošku níž.
1: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
5: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušný budget.
6: Bylo to...
8: Úplně za hubičku.
9: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set pěti hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
11: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
13: Co?
12: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
14: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
17: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
18: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky v pohledu. Tena.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bila klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.
5: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
3: Pusti.
5: Datart.
14: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si

0: máte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
2: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.

0: startujeme už za 2 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
1: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
2: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: V Bile je úrodička, jak má být.
4: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
3: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
6: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
7: Dneska je ale pondělí.
6: Pondělí?
7: Aha. Nic, já už musím.
6: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
3: E.ON, nechte to na nás.
8: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
0: Nebojte se o ně. Usupá. Ať už jdou děti poprvé sami do školy, nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
9: jsme doma.
0: A nebo vyrazí do světa.
9: A to klid.
0: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2, více ze života.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
2: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
5: Požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
6: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
8: Úrok klesl na 3,75.
9: Cože?
8: Je.
9: Petře Vlušec.
8: Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
9: Cože?
8: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
10: Tohle až uvidíš, slepejš!
11: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
12: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
13: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.

0: startujeme už za 2 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
3: Ne, boží, ano, ano.
6: Ňoky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Už dnes v 9 večer na očku.
8: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
8: A tentokrát si bude vybírat Monika.
9: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
10: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na očku.

holy can. Watch this beat go and holy can. Don't tell the gods.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
4: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
5: Datart nákupy.
6: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
7: Pusti.
5: Datart.
8: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Exotika bez přestupu?
10: Jasně, přestupujeme do Plavek.
11: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
13: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
14: Ledové, vždy perfetto.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
17: Tati, co je tohle za auto?
18: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
17: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
12: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
2: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: ETA je tu pro Čechy.

0: Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
3: Startujeme už za dva dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
4: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
3: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
4: A tentokrát si bude vybírat Monika.
5: Boxíky nahoru!
3: Start nové sezóny ve velkém stylu.
6: Co to je?
3: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od fochu rodinný vepřový balík, kilo za 74,90. A Medas Med 1200 gramů za 119,90. Navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
8: Pustí.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
0: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
2: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
0: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
5: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
6: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
7: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
8: Nebojte se o ně. Usupa. Ať už jdou děti poprvé sami do školy, nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
9: jsme doma,
8: anebo vyrazí do světa.
9: A to klid.
8: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2, více ze života.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
11: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba noční pleťový krém Vichy zpevňující pokožku nebo tablety domičky Jar pro oslnivý lesk. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
12: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: startujeme už za 2 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.
4: Na na na na na na na na na.
5: Každé pondělí a úterý.
6: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
5: Je tu Koťák.
7: Jo.
5: A nálož hostů.
8: Známe otázka.
5: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
9: Ne boží, ano, ano.
10: Ňoky, pene, spagety.
11: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
5: Už dnes v 9 večer na Očku.

0: značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... Úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
6: Hustí.
5: Datart.
7: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90 a česká šunka od kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
11: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
13: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
14: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
15: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
16: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
18: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si balte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba... Elektroniku Samsung jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr.
2: využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
6: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
20: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
21: Startujeme už za dva dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
22: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
21: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
22: A tentokrát si bude vybírat Monika.
23: Boxíky nahoru!
21: Start nové sezóny ve velkém stylu.
24: Co to je?
21: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na očku.

0: Myu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Je. Yeah. Řekni heslo.
4: Opávia.
3: Minizvyky po našem. Středeční

0: Videohry Opavia. Odrobek víc spolu.
1: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
2: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
3: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
4: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
5: Pusti.
4: Datart.
6: Úrok klesl na 3,75.
7: Cože?
6: Je. Petře Vlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
7: Cože?
6: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
7: Tohle až uvidíš, slepejš!
8: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
9: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiki. Foodora. Protože chci...
10: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
12: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
13: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
14: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
15: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
16: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
17: O2. Více ze života.
18: Exotika bez přestupu.
19: Jasně, přestupujeme do plavek.
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
7: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: startujeme už za 2 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20.30 na Očku.
4: Na na na na na na na na.
5: Každé pondělí a úterý.
6: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
5: Je tu Koťák.
7: Jo.
5: A nálož hostů.
8: Známá otázka.
5: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
9: Ne, boží, ano, ano.
10: Ňoky, pene, spagety.
11: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
5: Už dnes v 9 večer na Očku.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
2: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
3: Nově v Lidlu, Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
8: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.
9: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
10: Allegro! To musím také vyzkoušet!
11: A mají i tuhle megatelku!
12: A věci do školy! A ještě něco!
10: Tenhle kanon!
13: Když něco, tak Allegro.
14: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
15: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
16: Na Vinted může být všechno znova nové.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
16: Ahoj, Sáro.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
20: A dělají to taky ostatní?
19: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
22: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
23: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
24: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
25: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu.
26: Tak. A máme klid, Jiřínko.
25: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampón a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Datart nákupy.
3: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
4: Pusti.
2: Datart. Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: startujeme už za 2 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20.30 na Očku.
4: Na na na na na na na na na.
5: Každé pondělí a úterý.
6: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
5: Je tu koťák.
7: Jo.
5: A nálož hostů.
8: Známe otázka.
5: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
9: Ne, boží, ano, ano.
10: Ňuky, pene, spagety.
11: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
5: Už dnes v 9 večer na Očku.

I've got my own God. He drives a fast car. I've got my

0: Allegro! To musím také vyzkoušet!
1: A mají i tuhle megatelku!
2: A věci do školy!
3: A ještě něco!
0: Tenhle kanon!
4: Když něco, tak Allegro.
5: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
11: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kartáček Philips s tlakovým senzorem nebo mobil Samsung s baterkou na celý den. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
13: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
14: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
15: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
16: Pusti.
15: Datart.
17: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
18: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
19: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
21: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
22: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
23: Slyšíš? Podzim už klepá.

0: klepe na dveře.
1: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
2: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
5: Dneska je ale pondělí.
4: Pondělí?
5: Aha. Nic, já už musím.
4: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
6: E.ON, nechte to na nás.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
8: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
9: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.

0: startujeme už za 2 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity. Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
4: tak a máme klid, Jiřínko.
3: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Δέχτε τον ανάς. Αίων.
1: Ja, wem die gehen. DeLonghi, vždy perfetto.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu

0: až na 699 korun. T-Mobile.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
2: Je.
3: Řekni heslo.
4: Opavia.
5: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
6: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
7: Úrok klesl na 3,75.
8: Cože?
7: Je. Petře Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
8: Cože?
7: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
8: Tohle až uvidíš, lepejš!
9: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
10: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
11: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Exotika bez přestupu?
13: Jasně, přestupujeme do plavek.
14: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
15: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
16: O2, více ze života.
17: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
18: Potom, co skončíme tady, pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já.
19: No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo.
18: A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
20: One Blade Naked. Ve čtvrtek ve 22.50 na Očku.
21: Startujeme už za 2 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na Očku.
22: Na na na na na na na na na.
23: Každé pondělí a úterý.
24: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
23: Je tu koťák.
25: Jo.
23: A nálož hostů.
26: Známe otázka.
23: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
27: Neboží, ano, ano.
28: Ňoky, pene, spagety.
29: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
23: Už dnes v 9 večer na Očku.

0: More, však sponži mange.
1: Dobrý more, som sa jenom zamyslel.
0: Indické šlapky si zabil.
2: Šut!
1: More, přestaň, ať už odsaď vypadneme, přestaň už.

0: Exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to... Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
7: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
8: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams.

0: večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst léte.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
2: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
8: Nulka.
0: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
9: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
2: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
10: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
11: Pustí.
10: Datart.
12: Hlavní hvězdy na plac.
13: Čau, Esterko.
14: Čau.
13: Co mám teda říkat?
14: Ty jsi že scénář?
15: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
12: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
16: Soráč, zkuste někoho jinýho.
12: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
2: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tip Sport.
17: Quiet, please.
2: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
0: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan. Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
18: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Potom,
8: co skončíme tady.
11: Pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já.
13: No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo.
11: A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
19: One Blade Naked. Ve čtvrtek ve 22:50 na Očku.
20: Startujeme už za dva dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na Očku.
21: Na na na na na na na na na.
22: Každé pondělí a úterý.
23: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
22: Je tu Koťák.
24: Jo.
22: A nálož hostů.
25: Známe otázka.
22: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
26: Ne, boží, ano.
27: Gnocchi, penne, spaghetti.
28: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
22: Už dnes v 9 večer na Očku.

0: Exotika bez přestupu.
1: Jasně, přestupujeme do plavek.
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
4: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
6: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to... úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
10: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
12: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
13: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
10: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
14: Datárt nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
15: Pustí.
14: Datárt.
16: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
10: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
17: Hlavní hvězdy na plac.
18: Čau, Esterko.
19: Čau.
18: Co mám teda říkat?
19: Ty jsi scénář?
20: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
17: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
21: Soráč, zkuste někoho jinýho.
17: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
22: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tip Sport.
23: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
24: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
25: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
26: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
27: No to půjde těžko bez křídel.
26: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. a ten nám dá křídla. Stačí, když se napije.
0: Oho, jak asi?
26: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
0: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
1: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
23: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku. Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
2: Startujeme už za 2 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
3: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
3: A tentokrát si bude vybírat Monika.
7: Pokříky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
15: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20.30 na Očku.
18: Na na na na na na na na na.
27: Každé pondělí a úterý.
28: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
27: Je tu Koťák.
29: Jo.
27: A nálož hostů.
30: Známe otázka.
27: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
31: Ne boží, ano, ano.
32: Ňoky, pene, spagety.
33: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
27: Už dnes v 9 večer na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
4: Do Zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
1: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
2: Hustí.
1: Datart.
5: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Exotika bez přestupu.
7: Jasně, přestupujeme do Plavek.
8: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
11: Dobré ráno, Lorenzo. No... Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
12: Tati, co je tohle za auto?
13: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
12: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
6: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby.
2: ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
20: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
21: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: startujeme už za 2 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.
4: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
3: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.
4: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus v praktické lahvi. Odstraňuje až 99% mastnoty bez námahy.
9: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
10: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
11: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiky. Foodora. Protože chci...
12: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
13: Destructo Skvrnum!
14: Freshissimo! Ferum Intensum!
12: A je to. Není to zas tak špatné.
15: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Powerbot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla.
16: Jen jeden Ariel Ultra Powerbot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
17: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 599 korun. T-Mobile.

0: každý rok se těším na léto.
1: Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
2: Takže vás nesvědí hlava?
1: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
4: Hosti.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Česku chybí vitamin D. Málo slunce způsobuje, že máme nedostatek vitamínu D. Řešení? Jedna tobolka Vigantolvitu je jako 45 minut na slunci. Pro vaši imunitu, kosti a svaly. Ať vás síla vitamínu D provází. Vigantolvit. Vitamin D číslo 1 v Evropě. Vigantolvit.
6: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bila klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera czwartej rady już dnes we 22 hodin na oczku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Naked Attraction jest zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
9: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.
10: Na na na na na na na na na.
0: Každé pondělí a úterý.
11: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
0: Je tu Koťák.
12: Jo.
0: A nálož hostů.
13: Vzdělá otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
14: Ne boží, ano, ano.
15: Ňuky, pene, spagety.
16: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Exotika bez přestupu?
2: Jasně, přestupujeme do Plavek!
3: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst léte.
6: Hlavní hvězdy na plac.
7: Čau, Esterko.
8: Čau.
9: Co mám teda říkat?
8: Ty jsi že scénář?
10: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
11: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
12: Soráč, zkuste někoho jinýho.
11: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
13: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tip Sport.
14: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
5: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
15: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
16: nejde elektřina,
15: zaplatíme vám novou. Innogy.
17: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
5: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
19: Co?
18: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
20: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
21: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
22: Pustí.
21: Datart.
23: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set pěti hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
24: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
25: Red Bull vám dává křídla.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
26: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
27: Quiet, please.
28: Jdi do toho.

0: jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam bratu na postawa. Wow. Piękne fał.
2: To jest dobrze.
0: Naked Attraction Polsko. Premiera czwartej rady już dnes we 22 hodin na Oczku.
3: Absolutnie pięknie.
4: Naked Attraction je zpátky.
5: Dobře to začíná.
4: Mladší.
6: Tyba, tak mi to zvedněte.
4: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
4: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
4: Odhalíme těla v přirozené kráse.
6: Já se kochám.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
8: Budeš to prostě milovat.

0: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
1: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
2: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
4: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
5: Hustí.
4: Datart.
7: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
10: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90 a česká šunka od kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky.

0: pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Askorvita pro děti.
1: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
2: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, fajna postawa. Wow. Piękne fał.
2: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už dnes ve 22 hodin na Očku.
3: Absolutnie pięknie.
4: Naked Attraction je zpátky.
5: Dobře to začíná.
4: Mladší.
6: Tyma, tak mi to zvedněte.
4: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
4: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
4: Odhalíme těla v přirozené kráse.
8: Já se kochám.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
9: Budeš to prostě milovat.

0: značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... Úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst léte.
9: Dobrej por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
10: Red Bull vám dává křídla.
11: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
8: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
12: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
13: Hustí.
12: Datart.
14: Hlavní hvězdy na plac.
15: Čau, Esterko.
16: Čau.
15: Co mám teda říkat?
16: Ty jsi že scénář?
17: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
14: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
18: Soráč, zkuste někoho jinýho.
14: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
19: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tipsport.
8: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
4: To je hodně nábytku.
7: Sedačky.
4: Třeba ty.
7: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
7: Rohové.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
6: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
12: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
20: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
20: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
20: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
10: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
21: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A7.

0: 17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, míř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
2: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
3: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
4: Nové tělové sérum Nivea Repair and Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair and Care pro suchou pokožku.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set 5 hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu.

0: Očko tě zve do kina.
1: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
2: Stupid socks.
3: Welcome to Street Fighter!
4: 3, 2, 1.
5: You did that to your face, Kyle.
6: Oh, I don't know, Dan.
7: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
8: Potom, co skončíme tady?
9: Pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já.
10: No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo.
9: A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
11: One Blade Naked. Ve čtvrtek ve 22:50 na Očku.

traky, je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
3: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
4: Umí to lítat?
5: Ne.
4: Máme to teď s sebou?
5: No jasně.
4: Zabírá to hodně místa?
5: Naopak, nabízí.
2: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
6: Jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Jana je královna domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Panadol Duo poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
10: A v případě horečky zvolte Panadol Extra Rapid ve formě šumivých tablet.
11: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
12: Asi slušnej budget.
11: Bylo to...
13: Úplně za hubičku.
14: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
15: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
16: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
17: Pusti.
16: Datart.
18: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění

0: systému na mléko. Philips Laté Go Pro.
1: Ah, to byl den.
2: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
0: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
5: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
6: To je hodně nábytku.
7: Sedačky.
6: Třeba ty.
7: Žluté.
6: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
7: Rohové.
6: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
8: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu 3 pánví z nerezové oceli nebo set 5 hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera czwartej rady już dnes we 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Naked Attraction jest zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tyma, tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene ze zlata, diamant je takový, že se na ně chodí koukat domů za hladový. Baby, já se klidu, respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex. Šohaďu kolem tebe může být třeba 200, takovýho jako já.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelin Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
2: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
0: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
5: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
7: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
0: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kg jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myš jen víš, nikdy

0: se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
3: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
4: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
7: Hosti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
3: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa. Wow. Piękne fał.
2: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už dnes ve 22 hodin na Očku.
3: Absolutnie pięknie.
4: Naked Attraction je zpátky.
5: Dobře to začíná.
4: Mladší.
6: Tak mi to zvedněte.
4: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
4: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
4: Odhalíme těla v přirozené kráse.
6: Já se kochám.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
3: To je hodně nábytku.
1: Sedačky.
3: Třeba ty.
1: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
1: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogerie Teta.
11: Umí to lítat?
12: Ne.
11: Máme to teď s sebou?
12: No jasně.
11: Zabírá to hodně místa?
12: Naopak, nabízí.
13: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
14: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
15: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
16: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
17: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
18: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
19: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
20: Jaho. Ne. Čoko.
21: To má po tobě.
22: No to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
20: To ty fruty.
23: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
21: Vybrali jste si dobře?
20: Já.
24: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
25: Už žádný, mami, restartuj to.
26: Už se mi nesekne při penalti.
25: Už nespane, než pážíme s klukama.
24: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
27: Snílkům
0: požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
4: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
1: Pusti.
4: Datart.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set pěti hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: Dragý Polák, dobrý Polák.
1: Polska!
2: Szukam bratni duszajna postawa.
3: Wow.
2: Piękne fał.
4: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už dnes ve 22 hodin na Očku.
5: Absolutnie pięknie.
6: Naked Attraction je zpátky.
7: Dobře to začíná.
6: Mladší.
8: Tyba, tak mi to zvedněte.
6: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
9: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
6: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
6: Odhalíme těla v přirozené kráse.
8: Já se kochám.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
10: Budeš to prostě milovat.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Exotika bez přestupu.
1: Jasně, přestupujeme do plavek.
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to... úplně za hubičku.
5: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět Lego v Datartu. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
8: Pusti.
5: Datart.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90 a česká šunka od kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
11: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
14: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
15: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně, potěšte chuťové pohárky nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
16: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
17: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky zdáru. Tena.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
19: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
20: To je hodně nábytku.
21: Sedačky.
20: Třeba ty.
21: Žluté.
20: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
21: Rohové.
20: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
22: Eta je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy i mikrošéfy. pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska!
2: Szukam, bratni, duszajna postawa.
3: Wow.
2: Piękne fał.
1: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera czwartej rady już dnes we 22 hodin na Oczku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Naked Attraction jest zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tyma, tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
5: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
9: Budeš to prostě milovat.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
2: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
4: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
0: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kg jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
7: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
8: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
9: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
10: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo.

0: Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
1: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
3: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
1: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
4: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
5: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
7: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
8: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
10: Pusti.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam bratu duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze.
0: Naked Attraction Polsko. Premiera czwarta rady już dnes we 22 hodin na Oczku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
9: Budeš to prostě milovat.

0: značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelin Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Do Zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
2: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
0: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90 a česká šunka od Kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento dotyk jemnosti.
5: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
7: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
0: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
9: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
10: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
11: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
12: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
13: Nulka.
14: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
11: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst léte.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
16: Hustí.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
18: Většinou musíte říct ne.
13: když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
16: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivej, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
18: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
19: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
20: Naked Attraction je zpátky.
21: Dobře to začíná.
20: Mladší.
22: Tak mi to zvedněte.
20: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
23: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
20: Jedna věc je ale stejná.
23: To je zážitek opravdu.
20: Odhalíme těla v přirozené kráse.
22: Já se kochám.
20: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
24: Budeš to prostě milovat.
25: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
20: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
25: A tentokrát si bude vybírat Monika.
26: Boxíky nahoru!
20: Start nové sezóny ve velkém stylu.
27: Co to je?
20: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20.30 na Očku.
28: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelin Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Do Zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
2: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
0: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
4: Hosti.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Quiet, please.
7: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
8: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
9: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
0: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kg jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
11: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
12: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
13: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
14: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
15: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
16: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
17: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
19: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
20: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

popsaný papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
4: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušnej budget.
8: Bylo to...
10: Úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
5: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue.

0: Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
2: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
3: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
4: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
3: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90 a Medas Med 1200 gramů za 119,90. Navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
2: Očko tě zve do kina.
3: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
4: Stupid socks.
5: Three, two, one.
6: You did that to your face, girl.
7: Oh, I don't know, Dan.
8: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
9: Naked Attraction je zpátky.
10: Dobře to začíná.
9: Mladší.
11: Tak mi to zvedněte.
9: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
12: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
9: Jedna věc je ale stejná.
12: To je zážitek opravdu.
9: Odhalíme těla v přirozené kráse.
13: Já si kochám.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: je a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem Bulhar ne Ital. Bulhar ne Ital.
1: Máš se brat, že chce, ale věř mi, nejsi jak my. Zvyklý na strach, roky dýl zapnu.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko.
5: Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
6: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět.

0: od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
5: Jde po Lipichto, kde ta vtochrona a balon preby na vrome v titi si tají preby na triakste.
6: Jak to Češi dokázali, Petros?
7: Je to celý o tom mlíko.
6: Není možný.
2: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
8: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne, tady podpísek. Pan, pan, pan!
12: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
13: Na Vinted může být všechno znova nové.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
13: Ahoj, Sáro.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
16: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
17: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
18: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
19: V Bile je úrodička, jak má být.
20: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
19: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
21: Je.
22: Řekni heslo.
23: Opávia.
22: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
24: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
25: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
0: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
3: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
2: Pustí.
3: Datart.
5: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Exotika bez přestupu?
7: Jasně, přestupujeme do Plavek!
8: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90 a česká šunka od kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
11: Připravte se na vaření v novém světle.

0: horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto.
2: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
4: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
5: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kartáček Philips s tlakovým senzorem nebo mobil Samsung s baterkou na celý den. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
7: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
13: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
14: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
15: Očko tě zve do kina.
16: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
17: Stupid socks.
18: Buffalo, the street fighter!
19: 3, 2, 1.
20: You did that to your face, girl.
21: Oh, I don't know, Dan.
22: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
23: Potom, co skončíme tady,
24: pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já.
25: No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo.
24: A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
26: One Blade Naked. Ve čtvrtek ve 22:50 na Očku.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
5: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tadá!
7: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
8: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne, tady podpísek. Pan, pan, pan!
12: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
13: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
14: Jde po Lipichto, kde ta vtochlona a valon prebina vrome v titi si tají prebina triakste.
15: Jak to Češi dokázali, Petros?
16: Je to celý o tom mlíko.
15: Není možný.
7: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
17: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
18: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
19: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
20: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
22: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
23: Je. Yeah. Řekni heslo.
24: Opavia.
23: Mini zvyky po našem? Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
25: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
0: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
1: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
2: Pustí.
1: Datart.
3: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
10: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
24: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
26: Naked Attraction je zpátky.
27: Dobře to začíná.
26: Mladší.
27: Tak mi to zvedněte.
26: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
28: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
26: Jedna věc je ale stejná.
28: To je zážitek opravdu.
26: Odhalíme těla v přirozené kráse.
27: Já se kochám.
26: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
28: Budeš to prostě milovat.
29: Potom, co skončíme tady, pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já. No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo. A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
26: One Blade Naked. Ve čtvrtek ve 22.50 na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90 a Medas Med 1200 gramů za 119,90. Navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
7: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you. Jen za 89. Nyní v KFC.
8: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
10: Hosti.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Tik tak tu.

0: přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíne.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na fabíny.cz.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
6: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.
7: Na první kolo jsem chvíli šetřil. Skládalo se. Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
8: Takže elektrokolo.
9: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
10: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
11: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrník dá s ním. Feel the care. Philips Sonicare.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

I've got my own God. He drives a fast car. I've got

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko.

0: přesunout dětskou oslavu.
1: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tada!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
6: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
8: My si půjčíme bezpečně.
7: Tady podpísek.
9: Ne, ne. Tady podpísek. Pali, pali, pali.
10: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
11: Na Vinted může být všechno znova nové.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
14: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
15: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celý o tom mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: V Bile je úrodička, jak má být.
5: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
4: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
8: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live. Vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Ne, boží, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už za chvíli na očku.
7: Naked Attraction je zpátky.
8: Dobře to začíná.
7: Mladší.
9: Tak mi to zvedněte.
7: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
10: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
7: Jedna věc je ale stejná.
11: To je zážitek opravdu.
7: Odhalíme těla v přirozené kráse.
12: Já si kochám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

Vítejte u Koťák Live. Jediné talk show v Česku, kde se budeme točit v kruhu jenom v moment, kdy nám dojdou rozumné otázky. Dobrý večer. Většina z nás má skákání přes švihadlo spojené pouze s hodinami tělocviku na základní škole nebo s dětskými hrami na hřišti. Naši dnešní hosté ale dokázali z téhle obyčejné věci udělat životní styl i velmi úspěšný biznis. Jsou to bratři, kteří rozhýbali celé Česko a učí nás, že k dokonalé kondici stačí vlastně jenom kus provazu.

0: Jejich videa mají miliony zhlédnutí a pod jejich vedením začali skákat i ti, kteří se doteď raději jen dívali z dálky. Dámy a pánové, přivítejte Šviháky ze Švihej, Tomáše a Marka.
1: Tak ahoj, ještě jednou. Nazdar, kluci. Vemte místo.
0: Tak jste to viděli, jak energicky naši hosté doskákali doslova sem. No, já to zrekapituluju. Nejdřív Tomáš, starší z dvou bratrů, bývalý tenista.
2: Sedí. Šikanátor.
0: Šikanátor, jistě. Marek, holka pro všechno, bývalý boxer. Je to tak.
2: Díky.
0: A Tomáš má na starosti směřování firmy. A Marek víceméně všechno zbylé, co se nabízí.
2: Řekl, že do obchodu chodí a tak, jo?
0: Do obchodu, tak dostává úkoly. Kluci, dříve, ještě než se pustíme do toho rozhovoru, tak vy máte videoukázku, která si myslím, že krásně zrekapituluje to, co děláte. Pojďme se na ní podívat.
3: Jsme dva bráchové ze Švihej. Bývalí profesionální sportovci. Boxer
4: a tenista. Švihadlo jsme používali v našich sportech. V každém tréninku, každý den.
3: Ale časem jsme si uvědomili jednu věc. Že to není jenom o švihadle.
4: Spousta lidí chce něco změnit. Cítí, že by měli, ale bojí se začít. A právě tady začíná Švihej. Ne jako firma, ale jako myšlenka motivovat lidi k pohybu.
0: Kluci, dneska nejde nic tak, jak bych si přál, jo? Jenom vteřinku, já si musím vytáhnout tu židli.
2: Já jsem myslel, že to bylo cílené.
0: Ne, nebylo.
2: Nebylo?
0: Nebylo, okay. Nebylo.
2: Ale dobře se to useklo, jakože.
0: Já začnu naprosto neoriginální otázkou. Koho napadne udělat si biznis a postavit si živobytí na tom, že bude lidi učit skákat přes švihadlo? Bylo to úplně od začátku, takový jste si říkali, hele, to by mohl být biznis, to tady nikdo nedělá.
2: Vůbec. To nebylo o tom udělat biznis, to bylo o tom udělat vlastně nějakou osvětu. Ale první to bylo přitáhnout švihadla z USA a teprve potom se na to nabalovaly ty věci, že vlastně lidi říkají, však jsem skákal na základce, co na tom je, však můžu skákat přes provaz a tak. Takže to se z toho vyklubalo až potom, co všechno můžeme lidem vysvětlit a ukázat, že vlastně neví, co se dá dělat.
0: Mě tohle trochu připomíná tu scénku z Pelíšků. Jako oni se chlubí tím, že mají ty americký sirky. Kdybyste měli švihadlo ze SSSR nebo z Ruska, tam nemají dobrý švihadla? Teď je to přece jenom, co? Kus provázku? Skáče se přes něj? Co ty Američani dělají líp? A chci, aby odpověděl Marek.
2: Díky. Vždycky asi každý říká, že skáčeme přes konopné lano. Jako znáš tady ten kec?
0: Konopné lano.
2: Vynikající
0: lano. Většinou se nepamatuju trénink, ale...
2: Ale i tak, jak jde doba, prostě jak se vyvíjí lyžování, jak se vyvíjí všechny sporty, tak se vyvíjí i skákání přes švihadlo. A my si stojíme za tím, že naše švihadla jsou kvalitní, vyvíjíme si je sami, vyrábíme je tady v Česku a je to nejlepší, co můžeš tady dostat, aby tě švihání a pohyb bavil, aby si to užíval.
0: Je teda pravda, kluci, že když jsem chodil na základku, tak tenkrát frčeli právě opravdu takový ty, jak říkáš, asi konopný lana, se kterýma jako, ono to jako nelítalo to, že jo. Já jsem na to měl jako tu energii, víš, abych byl fakt rychlej. Fakt bych byl, kde já mohl dneska bejt, kdybych neměl špatný špihadlo. Ale pozor, mně přijde, že se tady teďka krásně spojuje ten váš odkaz, protože já taky rád sportuju. A já nevím, jestli vy to víte teda. Já totiž 7 let v tomhletom pytlíčku, který sebou tahám na dovolený všude, tak já 7 let, přátelé.
2: Tak to chce potlesk, ale tady tohle.
0: Tohleto, nevím, jestli jste to nepřejmenovali, ale to je váš katana rope a je to vaše vlajková loď, stále dá se říct?
2: Sedí. Já, když se na to dívám, tak to je fakt jako ještě ten starý...
0: To už zažilo.
2: Jo, ty bogo, dobře. Tak si nás dostal teďka, brutálně, nečekal jsem.
0: To jste nečekali, co?
2: Jsem potěšen.
0: A já teda musím říct, že tohleto švihadlo, pokud byste chtěli začít skákat na švihadle, tak To se vám kolikrát stane, že si buď to vemete ty lankový švihadla, co používají ty crossfitáci třeba. Ty bláho, to já nesnáším. Hmm. To si podle mě kupují jenom lidi, kteří mají trošičku zálibu v sadomaso. Když se švihneš tím lankovým, to jako, fuj, to je hrozný. Ale s tímhletím to jde ještě docela.
2: To já si myslím, že to docela chutná je tady s tímhle. Tady jakože já měl fakt, jako když jsem se párkrát švihnul, tak to bylo jako taky brutálně.
5: My jsme jednou natáčeli brutální video, že brácha, my jsme měli nějaké video, že jsme chtěli natočit, že nemáš mít špatné představy o švihadle. A bylo to nějak spojené s tím, že jsme jako natáčeli, že mám špatný sen a brácha mi tam zbičoval švihadlem. A bylo to prostě tak, že jsem byl u stěny, měl jsem sundané tričko, on vzal švihadlo a takhle mi práskl tady tímhle. A fakt to jako bolelo.
2: Já si pamatuju na to, jak jsi tam měl tu šlehu, že? Ještě
5: krvavou.
0: Zajímalo by mě, jak teda vznikne, nebo jak vzniklo tohleto švihadlo? Vy jste sezbírali všechny ty neduhy těch starých švihadel a na základě toho jste potom vytvořili katana rope.
2: Tak vzniklo to všema zkušenostma stahování švihadel z USA, z Číny, z Indie, nevím, odkud ještě?
5: Z Pakistanu.
2: Z a prostě jsme si říkali, že to pořád není podle našich představ. My jsme i společně v garáži ty švihadla, my říkáme, obráběli. Nevím, jestli si pod tím asi člověk dokáže představit, co to znamená
0: obráběli?
2: Obrábět švihadla.
0: Kdo si představí něco pod obráběli švihadla?
2: Zní to dobře, ale ne celkem, nebo jako, nebo že můžete si předtím, pod tím představit, co budete chtít. Prostě obráběli jsme švihadla. Mm-hmm.
0: Včera jsme se s mojí přítelkyní taky obráběli.
2: Tak my obráběli
0: můžete
2: z brachu
0: švihadla. Můžete si pod tím představit,
2: švihadla.
0: Co chcete.
2: Jakmile jsme zkusili třeba, nevím, možná fakt jakoby 50-60 švihadel z celého světa, tak jsme si řekli, ne, nebudeme komunikovat s Číňanama, nebudeme komunikovat s Indama, ale uděláme si to tam, kde to můžeme kontrolovat. Tak jsme si udělali svoje švihadlo, udělali jsme si to v Česku.
6: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
7: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko...
12: Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
13: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
14: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
15: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
16: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
17: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
16: Tadá!
17: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
18: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
19: My si půjčíme bezpečně.
18: Tady podpísek.
20: Ne, ne. Tady podpísek. Pali, pali, pali.
21: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
22: Krása má mnoho podob.
21: Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
10: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned.

0: kazali, Petros.
1: Je to celý o tom mlíko.
0: Není možný.
2: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
3: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
7: Mít malé sny nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
10: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
11: Nulka.
12: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
13: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
14: Hustí.
13: Datart.
15: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.
16: Naked Attraction je zpátky.
17: Dobře to začíná.
16: Mladší.
18: Tak mi to zvedněte.
16: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
19: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
16: Jedna věc je ale stejná.
20: To je zážitek opravdu.
16: Odhalíme těla v přirozené kráse.
21: Já se kochám.
16: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
22: Budeš to prostě milovat.
21: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
16: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
21: A tentokrát si bude vybírat Monika.
23: Boxíky nahoru!
16: Start nové sezóny ve velkém stylu.
24: Co to je?
16: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20.30 na Očku.
25: Takže nám se objevilo pár fuck upů třeba z Číny, když jsme dovezli ty švihadla. Takže jsme museli potom je spravovat, opravovat, aby to bylo funkční. Uh-huh. A jakmile jsme zkusili třeba, já nevím, možná fakt jakoby 50-60 švihadel z celého světa, tak jsme si řekli, ne, nebudeme komunikovat s Číňanama, nebudeme komunikovat s Indama, ale uděláme si to tam, kde to můžeme kontrolovat. Tak jsme si udělali svoje švihadlo, udělali jsme si to v Česku. Uh-huh. A můžeme si tam zajet, můžeme to zkontrolovat. A
26: no paráda.
25: Teď je to bez problému.
26: Paráda. Já se chci vlastně dostat, vy dneska už Švihej nenabízí pouze švihadla, ale nabízí vlastně i tréninkové plány. Já se snažím tuhletu show dělat seriózně, takže vás musím podrobit i takovému nepříjemnému srovnání, protože já jsem viděl jednu z infografik, kde porovnáváte, co se týká počtu spálených kalorií, skákání přes švihadlo a ostatní sporty. Tak, na to se teďka podíváme.
27: Skákání je jedno

0: z nejefektivnějších cvičení na světě a pravidelným tréninkem dokážeš zhubnout a vysekat postavu.
1: Tak, je tady někdo, komu na tom přijde něco zvláštního? Nikomu. Vůbec. Normálně každý den ráno vstanete. Co, Radku, dokázal by si hodinu skákat na švihadle? Hodinu v kuse skákat na švihadle? No, a jsme u toho. To srovnání totiž bylo při hodině skákání. Ano, skutečně za hodinu skákání bych věřil, že spálíte i 16 000 kalorií. Ale já totiž, když skáču přes švihadlo, tak si dávám, já nevím, Marek bude vědět, že jo, jako my, kolegové boxeři, tak si dám 3x3 minutky. A stačí. Tak jako hodina skákání, kluci, co? To je docela řehole.
2: Ale já si myslím, že bys to zvládl, kdyby si měl vytříbenou techniku a trošku se šetřil, tak si myslím, že bys si zvládl hodinu v kuse. Ale samozřejmě je to náročné i na nohy a porovnávat to takhle s ostatními sporty je v něčem ošemetné. Záleží na intenzitě a na všem, takže bych se toho úplně nedržel.
1: Ale... To je vaše grafika.
2: Já vím, ale... ale pořád si stojím za tím, že zapojuješ celé tělo, zapojuješ všechny svaly celého těla, nezapojuješ jenom nohy, to si spousta lidí myslí, že skákání je jenom o nohách, je to hlavně o rukou, zapojuješ záda, břicho a v tom je to za mě skvělé, že zapojuješ celé tělo, a můžeš se u toho uvolnit, je to prostě zábava a tak dále.
1: Je to velká zábava, ano. A nejsem si 100% jistý, však mě opravte, ale já myslím, že jsem si od vás koupil ještě jedno švihadlo. Teď nejsem si jistý, jestli jste mi ho možná nedali, to by bylo, no nevadí. A máte toho Hulka ještě?
3: Mm-mm.
1: To bylo... ale měli jste ho, byla to nějaká limitka.
3: Jo. Jo, to bylo fakt hodně vzadče. Ty jsi nakupoval možná tak 5 let zpátky, že jo?
1: Bude to tak?
3: A co od té doby? Co se stalo v těch 5 letech? Tam si právě jakoby přestal skákat?
1: Nebo? Ne, já pořád skáču.
3: Těch 3x3 minuty,
1: já jsem sem skákal normálně ze Žižkova právě, no, jak by jsem nejel ani autem.
3: Ale tady tohle švihadlo nevypadá zrovna použitě, to jako vypadá, tam, víš, no, to už tak pěkně zamotané.
1: Kdyby... To musíš dobře servisovat, bráško, musíš se o tom něco starat. Každý večer to mažu olivovým olejem a je to v cajku. Vy jste měli zátěžový švihadlo, je to tak?
3: Jo.
1: To je jakoby těžký a to právě používají, já nevím, třeba boxeři mi přijde hodně, a to teda musím říct, i s tímhletím švihadlem mě hrozně bolí předloktí a s tím zátěžákem jsem nedokázal skákat fakticky asi ani minutu. Jako, no. Ale teďka jsem se koukal, že je, kde je dobrý skákat? Je to dobrý třeba jako fakt jako po ránu, že vylezu si jakoby na terasu, zeskáču se, že se tím tak nějak jako celej rozcirkuluju?
3: A nahý, jasné, to tak znělo úplně. Rozcirkuluju se ráno, když stanu, tak vyjdu na zahradu, jsem nahý a jdu skákat. To tak zní úplně.
1: To ty si, bráchu, to bičoval polonahýho.
3: To je podle mě jedno, kdy jdeš skákat. Tak samozřejmě, já, jako pro mě je třeba lepší jít ráno, oblečený. A já nevím, jakože to znělo i, jak říkáš, že hodně tě bolí třeba předloktí, tak to by znamenalo, že s tím zátěžovým skáčeš ještě méně než 3x3 minuty?
1: Určitě.
3: Fakt?
1: V podstatě...
3: To je zlé, tak jestli to není kondicí, víš, ale fakt. Nevím, jako... Jedna, dobré.
1: Pojďme, kámoši.
3: Jo, okay.
1: Je to tak? Dobře, tak... Začátek versus dnešek. Já prostě vím, že byl na začátku ta vaše snaha byla, řekněme, spíš edukační. Dneska se proměnila v biznis, který vás živí?
3: Živí.
1: Lidi mají rádi švihadla?
3: Ano, jako stálo to hodně úsilí a budování nějakých 5 let třeba. A dneska, myslím si, že... Jsme to možná viděli dneska tady, že skáče fakt hodně lidí. Doufám, že přes naše švihadla teda. A... jeden, minimálně jeden teda.
1: To byl dvojšvih.
3: Přesně tak. Takže dneska se tím už živíme a živí se i další lidi, které máme v týmu. Takže
1: to je... Jako je to skvělý příběh, kluci. Upřímně, jako fakt bych vám přál ty Lamborghini, jenom jako what do you do for living, jenom švihadla. Víš, a pak odjedeš tím lambem, to je skvělý, že jo. Prostě Bitcoin umí dneska každý, ale prostě udělat prachy na švihadle je dost dobrý. Takže vy totiž teďka máte, já si to radši tady jenom dokouknu, rozjíždí

0: Mé akci, která se jmenuje Švihopis. Jako, ta škola z toho trochu smrdí. Takže?
1: Edukujeme lidi, no.
0: Edukujete lidi. Jo, no a co to je teda Švihopis?
1: Co to v tobě evokuje?
0: Školu.
1: Školu, jo?
0: Je mi úzko trošku, jako... Cítím... Jako mám
1: zemipis,
0: pocit, že Švihopis by v tom jako programu, v tom školním rozvrhu by Švihopis byl pravděpodobně o půl třetí. Takový ten čas, kdy chceš být dávno někde na dvorku s klukama, víš co, dávat si někde chipsy, nevím, možná kouřit někde konopný švihadlo a teď musíš prostě ještě o půl třetí na Švihopis, no. Učitelé, sympatiáci, neříkám nic, jo. Ale, no.
1: Tak Švihopis je akce, která vznikla před 3 lety. A vzniklo to ze slova cestopis, že jsme chtěli naše šviháky, to jsou lidi, co skáčou přes švihadlo, motivovat k tomu, ať skáčou i o prázdninách. A jak jsme se nad tím nějak zamýšleli, jak to propojit prostě se švihadlem, s cestopisem, tak vznikl Švihopis. A cílem tady tohodle je, že máš na dovolenou zaskákat naši sestavu, označit švihej, přidat to na sociální sítě a tímhle rozjet takovou vlnu, že chceme dostat švihadlo a švihej do celého světa. Máme i takovou zeměkouli pěknou, takže kdybyste se chtěli zapojit, tak budeme rádi.
0: Kde se ještě neskákalo?
1: Ty vogo, je tam toho dost ještě.
0: Třeba jakože Severní Korea, že by jsem tam měl na náměstí, jakože děkujeme, to jsme ještě neměli. Vidíme se za 10.
2: Tak Jižní Amerika není zaplněná, Afrika nic moc. Asie, tak tam už jako to začíná tak jako lehce.
0: Takže prostě člověk si natočí doma jakoby videjko, tak jde vás tam a vy si uděláte puntík do světové mapy.
2: A my ho tam píchneme.
0: Nepojede někdo do Afriky? Co? My jsme mohli. Já byl teďka v Japonsku, máte z Japonska?
2: Já mám.
1: To znělo. Jsme tam byli spolu, ale.
2: My máme. Já jsem tam byl ještě solo, takže okay.
0: No a ještě se chci teda zeptat, takže máte tuhle tu abecedu, vysvětlujete lidem, jak se dostat do formy za pomoci švihadla. Já musím říct, že to je fakt dobrá věc, vy si to vezmete na dovolenou. Já v sebou vozím tenhle ten svůj kouzelný pitlíček, ve kterém mám prostě, že jo, nějaký expandéry tam mám, mám tam, koukněte, abyste se taky o mě něco dozvěděli. Počkej, co to je? Jo, mám tady měřák, jo, koukejte, tohle je super věc. Nevím přesně, co to je, ale nějak to roztahuje určitě bránici, viď? Že jo, něco to prostě dělá. No, takže tohle asi beru společně s expandéry, hele.
2: To je inhalátor, ne? Nebo?
0: Tohleto čalenka asi. No. A mám to švihadlo vaše. Takže s tímhletím pitlíkem já prostě se udržuju v kondici i na místech. Třeba v Japonsku moc to fitness jako nejede. A musím říct, tak jsem byl rád, že vás mám sebou. Vždycky si na vás vzpomenu, jak se šviháte prostě polonahý. A tak.
2: Tady to máme. My jsme ti i něco vzali.
0: Snad to není katana, rok, tu už mám.
2: Koukni. Trošku jiná, ale není fakt tak stará, takže...
0: Kluci, děkuju moc. Je tam i moje podobizna, tak to oceňuju. Všem přátelé, to je BJPčková limitka ve spolupráci s Jirkou Procházkou, pokud jste nepoznali. Teďka ji začal nově používat. Od té prohry už to se skáče. To není tím švihadlem. Tak super, super. Dostálo to švihadlo nějaký upgrade oproti třeba té verzi, co mám já?
2: Jo, koukni se. Já bych to slovy mohl popsat, ale to nevyzní tak, jako když to...
0: Jo, pozor! To má nějaký kolejnice na sobě. Kdo to navlíkal?
2: Brácha. Ty už to chytl, že jsi
0: Špatný rozhovor, špatný, dobře. No, takže k čemu tam jsou ty kolejnice?
2: Trošku větší váha. Takže tu budeš trošku líp cítit v rukou. Možná se teda dřív

0: unavíš zase tím předloktím, takže to budeš muset stáhnout. Ne, sorry, sorry, dobré. Musel by si stáhnout trošku ten čas, anebo posílit předloktí, ale
1: ucítíš tohle... Já ho právě tohle... hodně pos... No to
2: je... Jednostranně.
1: Jenom to jedno, no. To druhý mě nebolí, to je zvláštní.
0: Odolnost? Odolnost je brutální, můžeš skákat klidně na betonu, vydrží to dlouho. A i ta tvarovatelnost nezamotá se tak jako to tvoje, fakt jakože no. Nechci do toho rýpat už, ale máš ho hodně zamotané a tady tohle se prostě... No pokud tam uděláš gordický úzel, tak jako...
1: No jo, fakt se to samo rozmotávat. Dobrý, dobrý kluci. Dost dobrý. Tak jo, tak jo. Děkuju. Kluci, kromě toho pohybu, pohyb je základ. Spánek je taky základ. Co suplementace? Nechte mě, děláte i suplementaci?
0: My?
1: Jo.
0: Malinko.
1: Malinko. Tak mě nechte hádat.
2: Ale pozor, máš tady maniaka, jo?
1: Vidím to. Omega trojky.
0: Si.
1: D3 a K2.
0: Si.
1: Určitě tam bude hořčík, ale otázka jaký. Bisglicinát.
0: Tady nejde šlápnout vedle.
1: Hodně, hodně proskoupný. No kreatin, monohydrát. Tak co může ještě dávat? Co bys mohl ještě, tyhle, co tam ještě chybí?
2: Zkus něco, co nebere.
1: Co nebere? Co nebereš? Tak doplň mě.
0: Co beru? To nejhorší, že já fakt ani nevím, toho je fakt jako hodně.
1: Já... No jak říkáme, odborník na slovo vzatý a to je taky v tom kurzu. Pošli tam všechno.
0: Pošli všechno, co máš, no. Takže já jenom vím, že jsem dneska měl třeba 16 prášků, protože... Ježíši Kriste. Ale no, to je v pohodě, protože tam ten multivitamin, který si beru na cesty, má zrovna 8 jakoby takových velkých, takže to se potom jako načte a...
1: Načte se to, jo?
0: Jo.
1: Jak se to načítá?
0: Že jich máš potom hodně, prostě, no.
1: Dobře. No, kluci, musím říct, že jste velcí sympatiáci, ale přijdete mi, že jste trošku, jak se tomu říká, škodolíbí? Je to možný? Vzkaz pro Kubu, že jak jsme se dívali na Survivora, tak bylo nejvíc to, jak se nervoval. Děkuju. Děkuju. Koukáte se letos taky, nebo jenom kvůli mě?
2: Jenom kvůli tobě.
1: Děkuju moc. A myslím, že poslední otázka závěrem se nabízí. Podle těch prstínků minimálně tady na ruce, tak holky máte? Jste zadaný? Yes. Není tady šance, že by si, ne?
0: Tak jak ty suplementy, si.
1: Všechny najednou se načítaj. Dámy a pánové, Marek a Tomáš ze Švihej. Tak to byl další díl Koťák Live s velice zajímavými, sympatickými hosty. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se zase brzy. Ahoj!

Una vueltita, otra besita. Nos vemos.

about Denver. What they do, boy? Y'all good?

Clear.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
5: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
6: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
7: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
8: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne, tady podpísek. Pan, pan, pan.
12: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
13: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung, jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
14: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
15: Na Vinted může být všechno znova nové.
16: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
17: Ahoj, Sáro.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
1: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
5: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
6: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
8: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
7: Tadá!
8: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
9: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
10: Očko tě zve do kina.
11: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
12: Stupid socks.
13: Welcome to Street Fighter!
14: 3, 2, 1.
15: Who did that to your face, Kyle?
16: Oh, I don't know, Dan.
17: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
18: Naked Attraction je zpátky.
19: Dobře to začíná.
18: Mladší.
20: Tak mi to zvedněte.
18: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.

0: už jsem viděla úplně všechno.
1: Jedna věc je ale stejná.
2: To je zážitek opravdu.
1: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
4: Budeš to prostě milovat.
5: Na na na na na na na na na.
6: Každé pondělí a úterý
7: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
6: Je tu Koťák.
8: Jo.
6: A nálož hostů,
9: známá otázka,
6: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
10: Neboží, ano.
11: Ňoky, pene, spagety.
12: Život konečně u Koťáka, že jo?
6: Už dnes v 9 večer na Očku.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Ahoj, jsem Julia Olešová. Jsem influencerka, novinářka a nová moderátorka Naked Attraction.
2: Tady máme barevné boxy.
1: Toto místo je naprosto výjimečné, protože každý z našich účastníků je zcela jedinečný.
2: Měl jsem víc než 100 schůzek.
3: Byla to katastrofa.
2: Končil jsem na neefektivních internet seznamkách.
3: Hledám spřízněnou duši. Přeji si, aby partner byl rozumný a ochranitelský.
1: Vítej v mé magické krajině.
2: Wow. To mi vyrazilo dech. Ztratil jsem řeč.
1: Tento pořad je pro ty, pro které není nahé tělo tabu.
2: Nevím, jestli bych nežárlil.
1: Je to soutěž, ale také příležitost pro ty, co chtějí poznat sebe i jiné lidi.
2: To považuji za jasné plus. Chci partnera přitulit a hýčkat.
1: Líbí se ti vysocí lidé?
3: Já mám ráda všechny.
1: V našem projektu jde o přirozenost.
3: Tělo má jako Adonis. To je ale pěkné.
1: A rozmanitost je naším přínosem.
2: Nádhera.
1: Podívejme se, jak nahota lidi spojuje. Ty bys ho ale už z té kabinky vytáhla, co? Zapojme se do toho setkání.
2: Hezky se hýbe.
3: K tanci by byl ideální.
1: Připravte se na porci pravidelných emocí.
3: Trošku se mi podlomila kolena.
2: Zamiloval jsem se na první pohled.
3: Neříkej.
1: Jdeme do světa Naked Attraction.
2: Naked Attraction, Polsko.
1: Hledání lásky je jako dálkový let. Někdy je třeba přečkat turbulence, dělat mezipřistání a přestupy, než dorazíte do cílového bodu. Pouze malému procentu lidí se to podaří bez komplikací. Kdo dnes vystartuje na nebe za skutečným citem?
2: Jmenuji se Dominik, je mi 26 a pocházím z Gnězna. Profesí jsem svářečkovou. V mojí práci je důležitá přesnost a důslednost, což se ale v mém soukromém životě ne vždy projevuje. Občas jsem impulzivní, nemám rád vyšlapané cesty a snažím se vždy hledat svůj směr. Pravidelně cvičím, běhám a také jsem začal jezdit na skateboardu. No, už z toho mám menší zranění paže, ale já něco vydržím. Ve svém těle se cítím skvěle a sebejistě, se ženami nemám potíže. Jednou jsem kamarádům u piva řekl, že jestli tu tenhle pořad bude, nemám problém tam jít. Kamarád mi pak řekl, že probíhá nábor do nové řady, no a tak to vlastně celé začalo.
1: Ahoj, Dominiku.
2: Ahoj.
1: Vítej v mé magické krajině. Co dnes chceš najít v Naked Attraction?
2: Zážitky.
1: Jak je na tom teď tvá ruka? Obejmeš budoucí partnerku, nebo tě to stále bolí?
2: Ruku v pohodě zvednu.
1: Tak to je dobře. Už jsi jako nový. Jsi připraven na dobrodružství?
2: Jako nikdy předtím.
1: No tak pojďme. Před námi je 5 barevných boxů. V nich čeká 5 výjimečných žen. Budeme je odhalovat od nohou do pasu. A na konci tohoto kola se musíš s jednou rozloučit. Tímto způsobem budeme postupovat v dalších kolech, dokud ti v samotném závěru nezbudou poslední 2 finalistky. Před poslední volbou se však budeš muset před ženami obnažit i ty. To se nedá nic dělat, to jsou naše pravidla.
2: Ovšem, jak mě pán Bůh stvořil.
1: Ale teď se podíváme, jak pán Bůh stvořil naše ženy. Prosím, odhalte dolní partie těla.

0: Tohle mi vyrazilo dech.
1: Tak s tím souhlasím. Tak který barevný box tě nejvíc přitahuje?
0: Začněme z levé strany.
1: Tak pojďme. To je naše první dívka.
0: Líbí se mi její tvary. I to, jak je upravená. Osobně mám radši úplně oholené partie, ale tohle je hezké.
1: A myslíš, že výškou by odpovídala tvým proporcím? Ty jsi vysoký, kolik měříš?
0: 190.
1: Červené se to líbí, dobře. Máš ráda vysoké muže, co? No a chceš se ještě na něco zeptat nebo jít dál?
0: Můžeme dál.
1: Tak tady máme trochu jiný styl úpravy, tak co si myslíš o této variantě?
0: I tohle mi přijde estetické, zaujaly mě ty růže. Tohle je hodně můj styl.
1: A co kdyby se otočila?
0: Moc hezké.
1: Ano, další hezké barvičky.
0: Ještě jedna?
1: Ano, z boku. Tohle je velmi estetická žena.
0: Dneska asi neusnu.
1: Myslím, že neusneš. Teď fialová, co tě tu upoutalo na první pohled?
0: Co říct, když vidím jenom spodek?
1: Je to legitimní.
0: Teď už se mi to hodnotí líp.
1: Vidíš, je to jasnější.
0: Proporce jsou podle mého vkusu.
1: Ty jsi roztá, Dominiku?
0: Nejde to skrýt.
1: Čeho si všímáš dál?
0: Vidím, že dáma má úhledně nalakované nehty na nohou.
1: Díváš se hodně na nohy?
0: Jestli jsou upravené, ano.
1: A ruce?
0: Taky.
1: A co na rukou preferuješ?
0: Přirozenost mám radši, když nejsou nehty prodloužené.
1: Mé jsou moc dlouhé?
0: Trochu.
1: Já to věděla. Čtvrtý box, modrý. Co tě tady nejvíc upoutalo?
0: Zastřižení.
1: Co přesně s ní?
0: Trochu bych krátil po stranách, možná úplně na nulu a střed zarovnal.
1: No, prosím, otočit. Co zatím říkáš na pozadí?
0: No, nemůžu si stěžovat.
1: No, přišel jsi na místo, které tě má trochu rozmazlovat. A nakonec to, co máš rád. Je vyholená a hladká. To odpovídá tvým preferencím. I když teď to vypadá, že jsi změnil názor.
0: Možná trochu ano.
1: Aha. A pověs mi, co říkáš na tu manikúru?
0: Mám-li být upřímný, ten odstín mi připomíná starší dámy.
1: Aha. Perleťová není tvůj styl.
0: Rozhodně.
1: Myslím, že v této části víme vše podstatné a můžeme už možná přijít k vyřazování, ne?
0: A už nastal ten čas.
1: Rozhlédni se. Rozhodni se. A pak mi řekni verdikt.
0: Už vím.
1: Dobře.
0: Bohužel se rozloučíme s dámou.
2: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum.

0: pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
1: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď brambory za 9,90 a nebo špalíček z vepřové pečeně jen za 74,90. Billa.
2: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
3: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tadá!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
7: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
8: Mít malé sny. Nestačí.
9: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
10: Páni! Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi!
11: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
12: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: Jde boli bych to, ke ta vtochnuna a valon. Prebi na vrume v titi si tají. Prebi na triak ste.
17: Jak to Češi dokázali, Petros?
18: Je to celý o tom mlíko.
17: Není možný.
5: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
19: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
20: A dělaj to taky ostatní?
19: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
22: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
23: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
24: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
25: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
26: Na Vinted může být všechno znova nové.
27: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
28: Ahoj, Sáro.
27: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
29: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: pomoc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
2: 18. Naked Attraction je zpátky.
3: Dobře to začíná.
2: Mladší.
4: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
5: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
4: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
6: Budeš to prostě milovat.
7: Potom, co skončíme tady,
8: pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já. No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo. A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
2: One Blade Naked. Ve čtvrtek ve 22.50 na Očku.
9: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.
10: Rozhlédni se.
11: Upevni se.
10: Rozhodni se. A pak mi řekni verdikt.
12: Už vím.
10: Dobře.
12: Bohužel se rozloučíme s dámou ve žlutém boxu.
10: Vyřadil si Alexandru, 44-letou hostesku. Alexandro, prosím, pojď k nám. Věřím, že si cítila dobrou atmosféru a bavila ses.
13: Ano, cítila jsem se dobře. Škoda, že to bylo tak krátké.
10: Moc ti děkujeme a nashledanou.
13: Měj se hezky, máš příjemnou tvář.
12: Díky, měj se.
10: Měj se.
12: A co se týče mé tváře, slýchám spíš opak.
10: Že působíš drsně?
13: No co, tomu muži se zjevně nelíbila barva mých nechtů, ale mně se líbí.
14: Tak co?
10: Před námi je druhé kolo. Víš, co bude dál?
12: Vím to přesně.
10: Aha. Uvidíš poprsí. Jakou máš rád velikost?
12: Tak hezky do dlaně.
10: Ale ty máš dost velké dlaně, takže tu je s čím pracovat. Pojďme na to. Prosím, odhalit horní části těla.

0: Dobrze jest.
1: Je to dobré?
2: Cholera. To teda.
1: Vidím tvůj úsměv. Dobře.
2: Úplně jsem z toho ztratil řeč.
1: Tak pojďme. První je tu modrá. Co vidím, tak si velmi spokojený. Viď?
2: Líbí se mi postava. To okamžitě přitáhlo moji pozornost.
1: Takže celá postava super.
2: Ano, je to taková hruška.
1: Jestli pak je i tak sladká, co?
2: Nepochybuji.
1: Máš rád jemné nebo ostré?
2: Ideálně kombinaci.
1: A co má ráda naše modrá? Máš ráda ostrý přístup? Aha, máš. A co jemnější? A tak tam se to kombinuje. Dobře. Zdá se, že povahově by to pasovalo. Děkujeme ti, modrá. Další box, další styl. Předtím brunetka, teď blondýna.
2: Mám rád blondýny.
1: A co mi řekneš o postavě fialové?
2: No, je se na co dívat, ale to poprsí je na mě docela dost velké. To musím říct.
1: Bradavky světlejší nebo tmavší?
2: Mám rád, když jsou výrazné.
1: Dobře, asi víme vše.
2: Pojďme dál.
1: Tady je zelená.
2: Další dílo k prohlížení.
1: Pěkné dílo.
2: Zajímá mě, jestli má ozdobená i záda.
1: Jo, podívejme se. Ano, jsou tam. Otočíš se celá, ať to vidíme. Motýly, to je ženský motiv. A to se ti líbí, ne?
2: K té dámě se hodí.
1: A tamhle je pohár. Můžeme ho vidět celý, prosím?
2: Hned mě upoutal, nebudu lhát.
1: A možná je v něm nalitý nápoj lásky.
2: Dalo by se to interpretovat různě, zajímá mě význam.
1: Dobře, moc děkujeme, zelená.
2: Díky.
1: Dnes tu máme pestrou paletu věmů.
2: A to je skvělé.
1: Tvá dlaň by si s takovým poprsím poradila, ne?
2: Myslím, že v klidu.

0: A co dalšího tě zaujalo?
1: Ten štíhlý pas.
0: Hmm. Celková postava.
1: Krásně se na ní kouká.
0: Máš rád třeba zpěv?
1: Jo, hodně.
0: A víš, jaká je souvislost mezi zpěvem a užívání si sexu?
1: U obojího musí být veliké emoce.
0: Pravda, ale to není ono. Stává se, že si prospěvujete po dobrém sexu? Za to mohou endorfíny, oxytocin a dopamin. Mozek dostane tak masivní dávku hormonu štěstí, že aktivuje karaoke. Je to fakt, během orgazmu se zapojují stejné oblasti mozku, které odpovídají za hudební kreativitu. Pokud je tato píseň vděčnosti duetem, je to vynikající pro stabilitu vztahu. Pravidla našeho experimentu jsou jasná a pevná jako ocel. Rozhlédni se, zamysli se a jednu z těch krásných dam musíme poslat pryč. S kterou nepůjdeš na schůzku?
1: S těžkým srdcem. Musím vyřadit dámu ve fialovém boxu.
0: Rozloučil se s Viktorií. Viktorii je 28 let a je plus size modelkou z Varšavy. Viktorie, pojď prosím k nám. Jak se cítíš?
2: Jak se cítíš?
3: Cítím se skvěle, byla to zajímavá zkušenost. Navíc má hezký hlas.
0: Vážně?
1: Díky.
0: Děkujeme ti moc za účast.
3: Není zač, nashledanou. Překvapilo mě, že se muži nelíbí velká prsa, ale nevadí. V hledání lásky pokračuji dál.
0: Když se líbáš, nepřekáží ti piercing?
1: S ním jsem se ještě nelíbal.
0: Nelíbal ses s piercingem?
1: Mám ho krátce.
0: Aha, takže je třeba ho otestovat.
1: Třeba některá z kandidátek bude chtít.
0: No, může být. Teď si odhalíme kandidátky. Ale ne všechny najednou, ale postupně, jak budeš chtít. Tak, kterou uvidíme jako první?
1: Možná zelenou?
0: Prosím, odhalte tvář zelené. Tak co říkáš?
1: Líbí se mi ten účes jako Kleopatra.
0: Seděly by k ní ty linky, že? Byla by to Kleopatra. Myslíš, že by si ty oči našly cestu k tvému srdci?
1: Myslím, že je velká šance.
0: Na kterou dívku se podíváme teď?
1: Pojďme na modrou.
4: Cześć.
1: Ahoj.
0: Máš rád kudrliny?
1: Líbí se mi a má přátelskou tvář.
4: Má bardzo przyjazną twarz.
0: Velmi. A máš piercing v nose? To se ti líbí, ne?
1: Chtěl bych ho vidět blíž.
0: Nakonec tu máme červenou.
5: Červená.
0: Má krásné dělíčky ve tvářích. Máš rád dělíčky?
1: Zbožňuju je.
0: Co myslíš?
1: Je to opravdu těžká volba.
0: Nyní nastal okamžik, kdy uslyšíš jejich hlas. Je pro tebe důležitý?
1: Hodně důležitý.
0: Vážně?
1: Ano.
0: A proč?
1: Partnerku posloucháš každý den.
0: No, to je pravda. Nasloucháš hlasu žen?
1: Vždycky.
0: No tak poslouchejme. Chci, abys dámám položil jednu otázku od srdce.
1: Začnu červenou. Chtěl bych vědět, jak trávíš volný čas.
3: Cestováním. Zítra odlétám 8000 kilometrů daleko.
1: A kam konkrétně?
3: Do státu.
1: Tak to je něco, tam jsem si vždy přál jet.
0: Vidíš to? A když se vracíš zpět, takové cesty mohou...
3: Když budu mít důvod, vrátím se.
0: Důležitá informace. Dobře, děkujeme.
1: Teď dáma v modrém. Zajímá mě, jakou posloucháš hudbu.
3: Nemám vyhraněný styl, poslouchám to, co mě prostě osloví. Cokoliv.
0: A čeká nás poslední otázka do zeleného boxu.
1: Řekni mi příběh za těmi tetováními.

0: Když mám stres, tak prostě každý člověk se potřebuje nějak uvolnit, že? Jednou za čas se rozhodnu pro nějaké tetování a všechen ten tlak skrz to odejde pryč.
1: A to je vše. Vím, že je to těžké.
2: To rozhodně je.
1: Nadechni se a řekni svůj verdikt. S kým se chceš rozloučit?
2: Rozhodl jsem se, rozloučíme se s dámou v zeleném boxu.
1: Propouštíme Taťanu. Taťana je 40letá masérka.
2: Tvá tetování se mi moc líbila.
0: Moc děkuji.
2: Ale myslím, že máme moc velký věkový rozdíl pro vztah.
0: Trošičku.
1: Moc ti děkujeme.
0: Bylo mi potěšením.
2: I mně.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Věkový rozdíl vnímám, ale život jde dál. Nejsme 100 dolarovky, abychom se líbili všem. To určitě ne.
1: Děvčata, gratuluji. Jste ve finále o našeho božského Dominika. Dominiku, teď se nám ty ukážeš nahý.
2: Přišel čas.
1: Jsi připraven?
2: Jo, jsem s tím v pohodě.
1: To mě těší. Tak běž do šatny a nedej na sebe čekat.
2: Tak jo.
1: Čekáme tu.
2: Hned jsem tady.
1: Řídíc se principy Naked Attraction si Dominik vybral 30letou Kaše a 23letou Aše. Kterou z těchto dam pozve na rande v oblečení? Děvčata, obě jste božská. Očekávali jste finále, Kašo?
0: O úspěchu jsem nepochybovala.
1: Správný přístup. A ty, Ašo?
0: Také jsem si věřila.
1: Avšak povězte mi, co se vám líbí na té druhé?
0: Já Aše závidím v její nádherné vlasy. Já bych k tomu musela vynaložit velké úsilí. Postava, zejména úzký pas, oceňuji i u sebe, i u jiných.
1: Čekáte už na Dominika bez oděvu?
0: Jasně.
1: Dominiku, čekáme na tebe.
2: Ahoj.
1: No, ahoj. To jsou tetování. Jak se cítíš nahý?
2: Svobodně.
1: Děvčata, řekněte vy, co vás na Dominikovi zaujalo, když ho vidíte celého. Kašo.
0: Líbí se mi ta tetování, pokud mi je tedy dovolíš vybarvit. Máš moc hezké oči a zaujaly mě tvé tunely. A i ten piercing a tetování, prostě všecko.
1: Dominiku, víš, co dělat?
2: Jo, vím.
1: Tak nám pověz, s kým jdeš na rande v oblečení?
2: Nejradši bych vzal obě, ale musím vybrat jednu.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
7: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
12: Pustí.
11: Datart.
13: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
14: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci...
15: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
16: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
17: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
18: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
19: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
20: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
21: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
22: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
24: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
0: Vánoc na Halloween nesmí chybět.
2: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
4: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
10: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
10: A tohle?
12: Mm-hmm.
10: A tohle?
25: Ano.
26: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: A tohle?
12: Ano.
27: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
28: Osmnáctka.
29: Očko tě zve do kina.
30: George, you in there? What's going on? It's spiders. They're everywhere.
31: We're so screwed.
30: They're gonna gas the building with us in it.

0: startujeme už za 2 dny. Nová sezóna Naked Attractiony Česko a Slovensko na očku.
1: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.
2: Řídit se pravidly Naked Attraction vybral si Dominik Kašu a Ašu, kterou z nich pozve na rande v oblečení. Tak nám pověz, s kým jdeš na rande v oblečení?
3: No, nejradši bych vzal obě, ale musím vybrat jednu. Chci tebe.
2: Takže Kašu. Loučíme se s Ašou. Aše je 23 let a je to klientská poradkyně z Varšavy.
3: Rád jsem tě poznal.
4: I já, měj se.
3: Ahoj.
2: Doufáme, že to byla fajn zkušenost.
4: Určitě.
2: Naschledanou.
4: Dominik se mi jako muž velmi líbil, ale nejsem zklamaná. Kaša je krásná dívka, pozitivní a milá. Přeji jim vše dobré.
2: Teď je plán jasný. Jdete na rande a věřím, že to bude nezapomenutelné rande. Ty musíš udělat takový dojem, aby na tebe v Americe non-stop myslela a zatoužila se vrátit. Zvládneš to?
3: Provedu.
2: Užijte si rande, bavte se a nashledanou.
4: Nashledanou. Dominik se mi líbí. Je vysoký, je vysportovaný, takže se ke mně jako partner hodí. Jo, hodí.
3: Ve finále to pro mě bylo těžké, protože i Kaša, i Aša byly fantastické. Pro Kašu jsem se nakonec rozhodl kvůli zájmům a možná v tom hrály roli i vlasy. To je pravděpodobné.
2: O několik hodin později.
4: Ahoj.
3: Vítej.
4: Čekáš dlouho?
3: Ne, chvíli.
4: Jsem ráda, že jsem se nespozdila moc, děkuju. Oceňuji jeho styl oblečení a také, jak po mém příchodu vstal a usadil mě. Jsi nervózní?
3: No, přiznám se, že trochu jo. Ještě do nedávné doby jsem byl docela nesmělý.
4: Dobře, a co se změnilo?
3: Začal jsem na sobě pracovat a to, jak jsem se dokázal v televizi obnažit, mě samotného překvapilo.
4: Bylo to poprvé na veřejnosti?
3: Jo, bylo.
4: Tak gratuluji.
3: Jo, skočil jsem rovnou do vody.
4: Dominiku, pověz mi, jestli mě preferuješ oblečenou nebo nahou, to mě zajímá.
3: V té sukni vypadáš skvěle, ale kdybych mohl, hned bych to z tebe všechno strhnul.
4: Páni.
3: Kaša se mi víc líbí nahá. Co kdybych ti zavázal oči?
4: A co dál?
3: A budeš muset po chuti uhodnout, co dobrého jíš. Otevři.
4: Dobře.
3: A kousni.
4: No tak tohle je lehké, to je jahoda, ale chtělo by to šlehačku. A co dostanu, když uhodnu všechno? Pověz.
3: No, můžeme vyzkoušet, jestli ten piercing nepřekáží v líbání.
4: No, nejsi ty trošičku hr? Oceňuji, když se kluk chopí iniciativy a má dobré nápady, takže když mě v budoucnu někam pozve, tak já ráda půjdu. Moc ráda.
3: Věřím, že se potkáme znovu a naše známost se bude rozvíjet.
2: O měsíc později.
4: Neměli jsme dost času, abychom spolu více promluvili. Komunikace utichla, je to trochu tím, že teď vůbec nejsem na tomto kontinentu. Žijí ve Spojených státech, kam jsem letěla hned druhý den a teď tu i pracuji, takže nevím, jak to bude dál.
3: No jo, měli jsme málo času, aby mohlo něco vzniknout.
4: Ano, prostor na seznámení moc nebyl, ale i tak to bylo fajn.
3: Pro mě bylo potěšením tě poznat a je mi líto, že nebylo více času.
1: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
6: Hosti.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
6: Hosti.
5: Datart.
8: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
10: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
11: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
13: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
14: Ledové, vždy perfetto.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
17: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Tati, co je tohle za auto?
22: Taková moje srdcovka.
23: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
21: Nebo pro tebe, tati.
24: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
25: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
26: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
0: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
1: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Očko tě zve do kina.
3: George, you in there? What's going on? It's spiders. They're everywhere.
4: We're so screwed.
3: They're gonna gas the building with us in it.
6: Naked Attraction je zpátky.
22: Dobře to začíná.
6: Mladší.
22: Tak mi to zvedněte.
6: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
27: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
6: Jedna věc je ale stejná.
27: To je zážitek opravdu.
6: Odhalíme těla v přirozené kráse.
22: Já si kochám.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
28: Budeš to prostě milovat.

A dámy a pánové, teď právě už je čas na naši fantastickou promo nabídku. Už dávno se zjistilo, jaký účinek tedy hadí jed může mít na naši pokožku. Opravdu. A protože je to velká síla, tak dnes jsme se rozhodli, že do naší promo nabídky zařadíme tento profesionální, naprosto revoluční krém, který byl vynalezen speciálně proti tedy stárnutí, to znamená zpomalení času, a fantasticky funguje proti vrázkám. Je to francouzská inovace. Je to opravdu klinický výzkum, který za touto značkou stojí, a samozřejmě vy se všechno důležité dovíte, jak báječně funguje a co tedy stojí za tou jeho vzácnou formulí. Dámy a pánové, čas je něco, co samozřejmě se projevuje na každém z nás. U někoho to začíná rychleji, u někoho později, ale postupem času se naše vrásky stávají i trvalými a začnou se prohlubovat. To znamená obočí poklesává, začnou se objevat takzvané zajíčkové linie, také linie čela, samozřejmě vrásky kolem očí, takzvané vraní nožky, to jsou ty výrazné vrásky, které od očí nám už potom scházejí až ke tvářím, slzné žlábky, nasolabiální rýhy, to jsou ty rýhy kolem nosu, zvláště když se usmíváme, samozřejmě, a proč bychom se neusmívali, no a svislé vrásky kolem našich rtů nad horním rtem, tam se taky stopy času projevují, takzvaná zamračená ústa, duševní záhyb, to je pod spodním rtem, nad bradou, tedy ten záhyb, který také časem se prohloubí a zvýrazní, loutkové linky a taky na krku. Tady všude, tedy ten opravdu ty přibývající roky se projevují. No a přátelé, takto bychom si graficky mohli podívat, jak se to ukazuje na struktuře pleti. Proces stárnutí, co se týče kolagenu, fibroblastu a elastinu. Ty nejdůležitější proteiny a složky, které vlastně naši pleti jakoby drží pohromadě a její strukturu. Takže vidíme, když je pokožka mladá, to je vlevo obrázek, tak tam vidíme, že všechno je přesně tak, jak má, všechno drží, všechno je pevné. Ale co se stane s ubývajícím kolagenem, s tím, že si naše tělo už nedokáže

vyprodukovat tolik, kolik potřebuje. Elastin už nemá takovou sílu. Všechno se rozpadá, hroutí, celá pokožka začne vadnout a pochopitelně se to i v našem obličeji, na našem krku, i v dekoltu začne projevovat. Přátelé, toto je naprosto fantastický omlazující krém na obličeji. Právě s extraktem hadího jedu, je 50 ml a je tedy s vysoce oceňovanou technologií Synake. To znamená, že to je neinvazivní, bezbolestné řešení, které přináší podobný efekt jako třeba léčba či ošetření botoxem. A přátelé, když to jde bezbolestně, tak samozřejmě to jsou první produkty, po kterých bychom měli sáhnout. A v čem je tedy síla hadího jedu? Hadí jed je založen na polypeptidu a ten se nachází v jedu zmije chrámové z rodu chřestýšovců. A právě tento jed má skvělý účinek proti vrázkám. Klinické testy, které stojí za touto značkou, prokázaly, že je schopen redukovat mimické vrázky a zjemňovat i ty hlubší. Byl testován ve studii, která trvala přesně 28 dní, doporučilo se tedy náhodně vybraným testujícím, aby nanášeli tento krém dvakrát denně, takže vždycky ráno a večer. No a ty výsledky, které přišly po těch 28 dnech, byly naprosto revoluční. Čili tento krém redukuje vrásky, jemné mimické linky, ale také pokožku revitalizuje a úžasně obnovuje, rozjasňuje a sjednocuje tón pleti, přináší hlubokou hydrataci až do hloubky, do struktury kůže. Lze použít jako denní, ale i noční krém a je uspůsoben pro všechny typy pokožky, což je, si myslím, senzační zpráva. A jak tedy tento pleťový krém s hadím jedem pomáhá redukovat vrásky? Podívejte se, tím, že samozřejmě se rádi usmíváme, často se potřebujeme soustředit na práci, takže se začneme mračit. Tady vidíme, že každodenní výrazy obličeje znovu a znovu tedy stahují a uvolňují svaly obličeje, což vytváří takzvané kožní záhyby, čili tedy ty rýhy, vrásky. A postupem času ten opakovaný pohyb je pochopitelně čím dál více zviditelňuje. No a právě tedy peptid Synake pomáhá krásně uvolnit vzhled. Tedy úžasně ty svaly a pokožka se smršťuje, vypíná, no a každodenní výrazy obličeje znovu a znovu stahují svaly obličeje a tento krém tedy přispívá v celkovém efektu k naprosto hladší pleti a méně vráskám. To znamená, že každodenní výrazy obličeje znovu a znovu stahují svaly obličeje, ale díky tomuto krému se tedy můžete usmívat klidně od rána do večera. A ještě, co se mi moc líbí, je jeho velmi, velmi příjemná vůně. Takže kromě síly hadího jedu, který má silný efekt a funguje skvěle proti vráskám, máte tu i fantastické bambucké máslo, které právě dopřeje úžasnou regeneraci. Samozřejmě nesmí chybět zmiňovaný kolagen, ten nejdůležitější vlastně stavební protein. Elastin pro pružnost pokožky, omlazující faktor, složka Q10, samozřejmě v mnoha luxusních krémech právě tady koenzym Q10 najdete. No a retinol, který stojí za fantastickou hydratací, také velice často jen v těch nejluxusnějších krémech. Pyžmová růže a aloe vera se svými úžasnými sklidňujícími účinky, které jsou známé už od pradávna. Takže to je síla tohoto krému, to jsou jeho vzácné složky, za kterými stojí tedy dlouhodobá klinická studie. No a především tedy Synake, syntetický peptid vyvinutý ve Švýcarsku, který je právě inspirován jedem zmije chrámové, o kterém jsme si před chviličkou říkali, čili bezpečně napodobuje svalově relaxační účinky jedu, čili podobný efekt, jako má botox, a díky tomu tedy pomáhá vyhlazovat mimické vrásky a redukovat jejich hloubku. A když tento krém budete používat pravidelně, tak během několika týdnů opravdu dokáže zredukovat vrásky až o 40%, čímž zanechává vaši pleť hladší, výrazně mladší a
také zářivou. No a tady jenom, ještě jednou se vraťme k retinolu. Je to čistá aktivní forma vitamínu A a je vůbec považován za jednu z nejúčinnějších složek proti stárnutí v péči o pleť, protože stimuluje i samotnou produkci kolagenu. Víme, že už po 20. roce kolagen v našem těle začne pomaličku ubývat. No a díky tomu tedy retinol urychlí obnovu buněk, zredukuje vrásky, zjemní texturu pleti a dokonce pomáhá fantasticky i proti silnému akné nebo stále více se objevujícím stařeckým skvrnám. Takže přátelé, to je absolutně úžasná záležitost, luxusní záležitost, kterou většinou samozřejmě slavné hvězdy k dispozici mají, ale my běžně ne, a nebo za ně musíme platit obrovské částky, takže díky tomu spousta z nás si to třeba dopřávat nemůže. No a kolagen, který je také součástí tohoto krému, je tedy nejhojnější strukturální protein v celém lidském těle. Nenachází se samozřejmě jenom v kůži, ale také v kostech, kloubech a šlachách. Funguje jako důležité, mohli bychom říci, lepidlo, které tedy celé pokožce dodává pevnost, elasticitu a podporuje celou její strukturu. V kosmetice se používá samozřejmě především jako hydratační a omlazující složka, ať už tedy v krémech, sérech nebo maskách pro zvýšení hydratace pleti, zlepšení její pružnosti a snížení výskytu vrásek. No a přátelé, elastin, to je ten, který tedy pokud začne ubývat naší pleti, tak právě začne jakoby chřadnout. No a už tedy čím dál více vrásek, nejdříve kolem očí a pak postupem času i všude jinde se začne projevovat. Je to vysoce elastický strukturní protein, který se nachází v pojivových tkáních a který umožňuje pokožce, dokonce i plícím, cévám, aby se roztahovaly a zase se vracely do původního stavu. V kosmetice pochopitelně tuto složku používáme jako hydratační a omlazující a často se získává také z mořských zdrojů, například ryb a nebo tedy jeho syntetizovaná verze pro zlepšení pevnosti, hydratace a textury pokožky. A nechybí také důležitá kyselina hyaluronová. To je opravdu největší síla. Je to přírodní gelovitá polysacharidová molekula, která se nachází v našem těle a má vynikající schopnost vázat vodu, protože dokáže navázat až 1000násobek své vlastní hmotnosti, čímž samozřejmě zajistí perfektní hloubkovou hydrataci a přispívá tím i k elasticitě naší pokožky. No a aloe vera, to je známá rostlina, často mnoho z nás ji i pěstuje doma. Je to sukulent známý svými tlustými, dužnatými, zelenými listy, které zadržují vodu a obsahují sklidňující gel. Je také hojivá, protizánětlivá a má skvělé hydratační vlastnosti. Bambucké máslo je zase bohaté na živiny, slonovinově zbarvený tuk, no a používá se primárně jako přírodní hydratační krém v péči o pleť a při pokojové teplotě je pevnější při kontaktu s pokožkou, ale krásně taje. Proto tedy fantastická struktura i tohoto krému. No a pyžmová růže, to je pochopitelně nejenom krásná vůně, ale také antioxidanty, které výtažky z této růže v sobě nesou. A zmiňovaný koenzym Q10, který je přirozeně produkovaný antioxidant, který fantasticky zvyšuje elasticitu pokožky a chrání také před poškozením vlivy prostředí. Takže dámy a pánové, spokojené recenze 62 let je Aně. Samozřejmě nikdo by to vůbec netypoval, protože už začala používat krém a říkala, že její pleť je hladší, hydratovanější a že skutečně ho využívala dvakrát denně. Tak, jak je na začátku určitě doporučeno, aby ten efekt přišel dříve. A po několika týdnech, opravdu do těch 28 dní, jak byl ten výzkum, byla její pleť jemnější, méně suchá a také krásně jemná. No a jemné vrásky kolem úst a očí vypadaly méně znatelné a pleť byla naprosto svěží. Sofie, které tedy je 8,40, taky září, jako by jí bylo spíš 8,30. Bohatší krém, který pořád působí elegantně. Líbí se mi, že složení obsahuje právě synaik, tedy ten efekt hadího jedu, ten polypeptid, kolagen, kyselinu hyaluronovou a retinol, protože působí vyživujícím dojmem
aniž by to bylo příliš těžké, a moje pleť ráno vypadá odpočetější. Stala se snadnou součástí mé každodenní péče o pleť. No a i Marie 52. Přátelé, kdo by jí to typoval, tento věk? Protože i Marie říká, že krém je úžasný pro zralou i suchou pleť. Často prý její pokožka vypadala unaveně a suše. No ale tento krém jí pomohl dodat pružnější, upravenější vzhled, který využívala zvláště v chladnějších měsících. No a všimla si brzy, že obličej při

kubujujete a přáli byste si, abyste vypadali o pár let mladší, no tak vyzkoušejte tento úžasný krém, protože za chviličku budete mít možnost, za pár dní už ho můžete mít doma. Ať už vám je tedy 30 nebo 60, budete zářit. Speciální dárek. A věřte nebo nevěřte, ale je to od stejné značky se stejnými složkami. Profesionální sérum, přátelé. Úžasné sérum, tedy s pumpičkovým uzávěrem, tak, abyste si jej zbytečně brzy nevyplýtvali, protože není potřeba velké množství. A toto už je opravdu takový ten luxusní produkt, který ještě by stál o pár korun více než tento krém. A ten si získáváte jako dárek. Takže fantastická péče o vaši pleť opět, pokud chcete zesílit účinek. A začínáte s touto úžasnou kosmetikou. Tak přátelé, dámy a pánové, toto je tedy 30 ml sérum krém, má tedy 50 ml. No a můžete tedy takto podpořit naprosto regeneraci vaší pleti, krásnou regeneraci. No a podívejte se, jak jsem říkala, stačí opět kapinka, jenom už teď po nanesení krému se mi pleť krásně blízká, jemně všechno hned se vsakuje. Tady toto sérum má opravdu takovou strukturu hutnější, tak bych to řekla správně, ale ten efekt je okamžitý. Podívejte se, když si srovnáme moje ruce, jak tato, kde jsem tedy nanesla tyto úžasné inovativní krémy, tak jak se úplně třpití a blízká. To je ta svěžest. To získáte hned. A vrásky začnou ubývat. Nejradši bych teď si nanesla i na obličej. No a dámy a pánové, teď už budete mít dokonalou pleť. Vy všichni, kdo si teď zavoláte o tuto nabídku, získáváte sérum, ale to není všechno. Protože já tu mám i neviditelný klenot. Je to tak. Já tu mám ještě senzační záležitost, a to pro dámy. A milé dámy, je to fantastický, svěží, úžasný parfém od holandské značky Real Time. Je to 100 ml parfém, jmenuje se Tropical Cocktail, tropický koktejl. A přátelé, je to úžasné ovoce, jako je marakuja, jako jsou maliny, ale jsou to také nádherné květiny, jako fialky a květy jasmínu. No a v základu naprosto tady fantastické cedrové dřevo, květ pomerančovníku a bílé pyžmo. Takže přátelé, já si myslím, že to je absolutní luxus. Teď si představte, že jsme v nějaké luxusní parfumérii a představte si, že k vám dáma, která tedy pomáhá klientkám si vybrat, přijde k vám a do ruky vám dá takovéto luxusní sérum a takovýto parfém a řekne vám, že to je dárek. Že jste třeba, já nevím, s tou zákaznicí a že jste si získali takovýto dárek. To se tady děje, ale to platí pro všechny z vás. Pro všechny z vás, kdo se dovoláte. Takže přátelé, to jsou senzační, naprosto úžasné dárky. Naprosto šokující, obrovské překvapení. Protože nejenom, že budete skvěle pečovat o vaši pleť, ale ještě každý den budete mít k dispozici tuto úžasnou, svěží, luxusní, krásnou vůni, která je opravdu ovocno-květinová, no a je naprosto nádherná. Citronový olej, lístky fialek, maliny a marakuja, to jsou svrchní tóny v srdci. Květ jasmínu a v základu cedrové dřevo, květ pomerančovníku a bílé pyžmo. Ale všechno je to o síle, tedy polypeptidu, který simuluje ty účinky hadího jedu. To znamená, že fantasticky pomáhá tedy tomu, aby se zjemnily naše vrásky, aby pleť byla zářivá, a to bez make-upu, přátelé. Takže naprosto fantastická záležitost. No a přátelé, nejenom, že jsme vám ve stejné kvalitě přidali ještě úžasné sérum, ale ještě prémiový parfém jako dárek. Přátelé, dámy a pánové, tak pokud tady nebude vyprodáno, tak bych se velice

velice divila, protože tato, takováto šance, opravdu takováto nabídka, to vůbec ještě nebyla, takže množství nám ubývá, dámy a pánové, dostáváme se daleko, daleko. Pojďme se podívat, co vám právě náš úžasný dárek o tento sérum přináší. Omlazení, výživu, takzvaný botoxový, naprosto rychlý a omlazující účinek, kombinace aktivních složek. I toto sérum pochopitelně je vhodné pro muže i ženy jakéhokoliv typu pleti. Podívejte se opět na grafu, jak funguje ten takzvaný botoxový efekt séra, tedy s polypeptidem, simulujícím účinky hadího jedu. Takže po nějakém čase opět struktura pleti opravdu zhroucená, více a více vrásek, ale když použijete sérum s technologií Synake, naprosto bezbolestně tedy dopřejete vaší pleti, aby krásně byla vypnutá, aby zářila a aby opravdu i vaše vrásky, ty nejjemnější, začaly úplně mizet a ty, které už byly opravdu hluboké a byly to takové ty rýhy, tak aby se viditelně zjemnili. No a přátelé, i v tomto séru máte všechny ty složky, o kterých tu byla řeč, to znamená bambucké máslo, avokádový olej, elastin, koenzym Q10, retinol, pyžmová růže, aloe vera, kyselina hyaluronová a pochopitelně největší síla tedy hadího jedu tohoto polypeptidu. Takže přátelé, zahrnuje všechny potřeby vaší pleti a opravdu stačí 28 dní, když je budete používat a krásně se to projeví. Uvidíte to vy, všimne si toho vaše okolí, pojďte si toho využít, protože zájem je obrovský a ty dárky jsou neskutečné. 899 korun, jenom toto sérum, jenom tento krém, to jsou záležitosti tisíců mnohdy a parfém 2 až 3 tisíce korun můžou stát tedy samozřejmě takových oblíbených značek, jako je právě holandská značka Real Time. A tropický koktejl je fantastická svěží vůně, kde navíc i ty ingredience jsou velice zajímavé a velmi specifické. A teď se nám maličko uvolnily linky, ale už se chýlíme ke konci s nabídkou posledních 15 možností. Toto všechno, je to tak, přátelé. Já vím, že že to je skutečně naprosto fantastická příležitost. No a máme tu senzační krém. To je vlastně jediné, za co, přátelé, stačí tedy zaplatit 899 korun. A vy si je získáváte plus 30ml sérum plus 100ml prémiový parfém tropický koktejl. Takže to všechno máte k dispozici za stejnou částku. Revoluční nová formule, naprosto senzační krém proti stárnutí, ověřená unikátní inovativní technologie Synake napodobuje právě tedy ten peptid, který simuluje účinky hadího jedu změje chrámové, tak napodobuje účinek botoxu. To znamená, že dámy, pánové, nikam se neobjednávejte, za nic neplaťte další tisíce a tisíce. Museli byste to po čase znovu opakovat. Není to nic příjemného, jak vím od svých blízkých. A přátelé, nemáte to zapotřebí. Zkuste něco, co funguje bezbolestně a stejně. A ten efekt si udržíte dlouhodobě. Podívejte se na ten rozdíl. Stařecké skvrny, vrásky, tón pleti, který vidíte, že paní měla smíšenou pleť. Podívejte se, jak krásně vypadá, jako kdyby měla nanesený nějaký make-up. Ne, to je účinek tohoto úžasného krému. Podívejte se, tady opět kolem úst vrásky, některé úplně vymizely, takové ty hlubší se tak výrazně zjemnily. Zase tady máme pocit, že tato dáma je před nanesením make-upu a po nanesení make-upu. Tak to skvěle.
tento krém dokáže účinkovat, aniž byste nějaký make-up ještě nanesli. Ale pochopitelně můžete, pokud ho budete používat jenom přes den, bude to samozřejmě základ, podklad pod make-up. Podívejte se vy, pánové, jak skvěle vám může prospět. A nezískáváte jenom krém, ale i sérum. To znamená, dopřejte si takovou absolutně vitaminovou bombu. Podpořte vaši pokožku tak, aby opravdu měla všechno důležité, co potřebuje pro svůj růst, pro svou pevnou strukturu, pro svůj sjednocený tón pleti a samozřejmě i vám ty roky opticky začnou velice výrazně ubývat. Podívejte se, já si myslím, že všechny se budete usmívat a opravdu si to dopřejte, protože to lze. A když to lze a když opravdu tyto složky jsou na základě samozřejmě toho, co nabízí příroda. My jsme se inspirovali tedy tím krásnými účinky, které přináší, ať už tedy ten výtažek, který samozřejmě je tím úžasným peptidem, který právě za tou technologií Synake bezbolestné řešení, podobný efekt, jako přináší Botox. No a vy už nebudete muset se nikam objednávat na takové zákroky, budete muset to vydržet, protože samozřejmě toto ošetření je radost, je příjemné. Já neustále, mě tady pořád svítí celá ruka, jak jsem tu nanesla, vyzkoušela jsem jak krém, tak sérum. Krásně to voní, jemňounce, aloe vera, pyžmová růže, úžasné ingredience, které navíc přináší i antioxidanty a které ještě přináší sklidnění pokožce jakéhokoliv typu. Doporučené produkty, které skvěle fungují proti silnému akné, proti citlivé pokožce, proti stařeckým skvrnám, vrázkám a právě proti stárnutí byla vynalezena tato revoluční nová formule a tento úžasný krém a toto fantastické sérum. Fantastické sérum je dárkem. Prémiový parfém. Absolutně úžasná svěží vůně úchvatného ovoce, jako jsou maliny a marakuja, citronový olej, který tu svěžest také podpoří, listy fialek, květy jasmínu, nádherné cedrové dřevo, květ pomerančovníku, to všechno v této vůni najdete. No a kdyby náhodou to nebyl, jak se říká, váš šálek kávy, není nic nežšího, než jej znovu zabalit a zase věnovat a třeba pod stromeček nebo k narozeninám a bude z toho další velmi úžasná radost. Přátelé, to všechno, o čem tu mluvím, získáváte za 899 korun. To je naprosto... Kde jsme teď z toho původního množství? Na posledních 5 šancích, ale sireny nám houkají. Poslední 3 minuty a za chviličku nám odstartují. A dámy a pánové, to znamená, že to jsou poslední 3 minutky na promo příležitost na tuto fantastickou francouzskou inovaci. Naprosto prestižní tedy krém, který má 50 ml, je tedy ve skleničce a pochopitelně, aby všechny živiny v něm byly stále uchovávány, až než vy potřebujete tu poslední kapičku. No a přátelé, i toto sérum, které ještě celý účinek a ten efekt, abyste to v zrcadle viděli i co nejdříve, tak pochopitelně tedy toto sérum, ale co je to nejlepší, za něho si vůbec nic nepřeplácíte, nemusíte si ho kupovat zvlášť, nemáte tu těžkou volbu, pro který z těchto produktů se rozhodnout. Oba dva tyto produkty jsou pochopitelně na trhu za několikanásobně vyšší částky. Takže přátelé, to, že my jsme vám toto sérum přidali jako dárek a že tento krém je za pouhých 899 korun, je naprosto skvělé a věřím, že si toho opravdu využijete všichni a můžete opravdu si opět dělat zásoby na fantastické dárky. A ještě jsme to, jak se říká, korunovali a uzavřeli naprosto s toho úžasným neviditelným klenotem v podobě tedy tropického koktejlu, jak pojmenovala holandská značka Real Time, tento prémiový parfém. Je to 100
ml. Všechno opět sladěno, včetně flakonky, a to je také produkt, za který nepřiplácíte ani korunku navíc. Takže dámy a pánové, a ani euro navíc, samozřejmě pro vás, kdo nás dnes sledujete ze Slovenska a kdo nám voláte třeba právě odtud. Jedna minutka, pár vteřin k tomu. Přátelé, dámy a pánové, bylo to naprosto úžasné vysílání, takže určitě neváhejte a připojte se k nám, i když jste třeba až teď v těch posledních minutkách se tedy naladili.

0: Naklono TV stále ešte tu máte túto fantastickú inovatívnu formuly a tieto jedinečné produkty, ktoré dokáží fungovať po tedy pár týdnech používání a opravdu přináší ten efekt, jako přináší samotný botox. Takže než opravdu budete přistupovat k něčemu bolestnému a drastickému, vyzkoušejte, jak to jde jednoduše a hlavně to je tak příjemné. Já musím říct, jak se mi tady postupně pokožka na ruce úplně vypíná, krásně to voní, velice nádherně, ale to nejlepší je to, že to uvidíte. Nejenom, že nejdřív se začnete samozřejmě cítit skvěle, vaše pokožka bude pořád svěží, krásně hydratovaná, začne se vypínat a po tedy v tom prvním týdnu třeba začnou opravdu ty potíže, které vás teď trápí, ať už je to akné, stařecké skvrny nebo cokoliv, třeba zvýšený výskyt vrásek nebo povadla, mdlá pleť, to všechno najednou přestane tedy se vracet a naopak si budete užívat svěžesti zářivého sjednoceného tónu pleti. Dámy a pánové, tak pro tuto chvíli se musím rozloučit, přeji krásný den a na viděnou třeba za chvíli.
1: No a dnes to bude i velká novinka, fantastické brýle od Emporia, které se dokonce dokáží přizpůsobit až 3 dioptriím, takže to je vynikající, co vás čeká.
2: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
3: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
4: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
2: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
5: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
6: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
2: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
4: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
2: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
4: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
2: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
4: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
2: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
1: Jedny brýle na televizi, jedny brýle na telefon, jedny brýle na čtení, jedny brýle na pletení. Opravdu už nebudete muset potřebovat různé druhy. A budou vám stačit jedny i jediné. Takže si počkejte, protože to bude skvělá akce. No a dámy i pánové, můžete si usnadnit život se skvělými brýlemi, které se mohou nosit i v rozsahu různých dioptrií. A i když třeba se vám změní zrak s tím, jak budete stárnout, tak ty brýle stále si můžete ponechat, protože oni jsou tedy takové, že se promění právě na ty vzdálenosti.
2: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
3: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
4: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.

0: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
1: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
2: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
0: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
0: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
0: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
0: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
4: No a mám tu čest přivítat vás u naší promo příležitosti. Takže každý, kdo si chce zjednodušit život a žít tedy v pohodě, tak tady se dočkáte fantastických brýlí. Tyto brýle, přátelé, vás opravdu natchnou, protože mnoho z vás má různé typy právě brýlí na různé činnosti, což znamená, že to někdy může být velmi nepohodlné a že musíte hledat vždy ty správné brýle. Někdy si musíte ty brýle v podstatě brát sebou a v podstatě pak třeba zapomenete, kde ty správné brýle máte, nemůžete je nalézt a nebudete vědět, co zrovna dělat. Takže to samozřejmě zajisté zná každý. No ale, moji milí televizní diváci, ty nejpohodlnější brýle, jaké vůbec kdy byly vyrobeny, jsou od Emporie a nazývají se Emporia Multifocus. Mají skvělou inovativní technologii, která se přizpůsobí na vzdálenost. No a to znamená, že ať už se podíváte na cokoliv, ať už budete číst, nebo se dívat na telefon, anebo třeba potřebujete navléknout jehlu, nebo si přečíst etiketu, přečíst si nějaký recept, tak v podstatě budou vám stačit jedny jediné brýle. Perfektní korekce vidění zblízka a při čtení téměř pro každého jsou naprosto ideální na navlékání nitě do jehly, na různé čtení receptů, na prohlížení obrazovky počítače, anebo na prohlížení telefonu. Nemusíte si vůbec měnit brýle, to je na tomto fantastické. No a obsahují více ohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost je tady opravdu výtečná. Má velmi flexibilní rozsah od půl dioptrie do 3 dioptrií, kam se v podstatě vejde většina z nás. Takže to je na tomto opravdu skvělé. Technologie adaptace na vzdálenost vám umožní, abyste viděli dobře jak na dálku, tak na střední vzdálenost, ale i na blízko. A dokonce právě i to periferní zkreslení, tam je tedy dobře vyvedené, takže se vám nestane, že byste třeba někde zakopli nebo něco podobného, když máte špatné brýle a nevidíte dobře třeba na dálku nebo zase naopak na blízko. Jiné brýle mají třeba jenom jednu fokální čočku nebo mají bifokální čočku na dálku a na blízko. či mají trifokální čočku na dálku, na střední vzdálenost a na blízko. Ale potom, když potřebujete se podívat na něco jiného, tak se tam špatně právě adaptují na tu vzdálenost. Každopádně Emporia Multifocus jsou čočky s adaptací na dálku do periférie, ale i na střední vzdálenost a na blízko. A nejlepší na tom je, že zajišťují naprosto plynulý přechod, že to nebude nic nepříjemného, ale že v podstatě uvidíte všechno dokonale bez nějakých nedobrých přechodů. No a dokonce nyní nově máme i fantastické brýle v tygřím designu, což je tedy skvělý, teď nejmodernější styl, který se nachází i na módních přehlídkách. No a samozřejmě každé brýle jsou včetně i pouzdra. Je to velice skvělý design, právě elegantní a unisex, takže samozřejmě padnou jak dámám, tak pánům. Takže pokud si chcete perfektně usnadnit život a nehledat množství různých brýlí a mít pouze jedny brýle, které si přenesete kamkoliv budete potřebovat, právě v tom pouzdříčku, aby se vám nepoškrábaly a kdykoliv je můžete vyndat, ať už v obchodě, abyste nakoupili, nebo třeba v restauraci, abyste viděli, co si chcete objednat a tak dále, tak pojďme se ještě jednou podívat na video.
5: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
6: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
5: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
1: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
2: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
0: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
5: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
5: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
5: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
4: No a dokonce dnes tu máte i novinku, a to fantastické brýle v tygřím designu, takže i ty tu dnes budou a je to opravdu veliký hit, když se podíváme na módní návrháře, co právě teď v této sezóně bude žádané. Takže můžete jít i s módou a ještě k tomu mít fantastické brýle, které nemusíte střídat, nemusíte měnit a které tedy určitě využijí jak dámy, tak pánové. Takže v takovém případě jsem nadšená, že se vám vydaří si i vybrat ty, které chcete. Buď černé, takové spíš klasičnější, a nebo ty nové, moderní právě v tom tygřím vzoru. No a samozřejmě, pokud tedy máte různé dioptrie na různé tedy vzdálenosti, a nebo právě třeba se vám děje to, že používáte různé množství brýlí a někdy nějaké ztratíte, někdy zase nějaké nemůžete zrovna objevit, či je vezmete někam jinam. No a právě od 0,5 dioptrie až do 3 dioptrií Tyhle brýle se hodí opravdu pro každého, kdo se nachází v tomto rozmezí. Takže veškeré ostatní brýle vám odpadají, abyste sebou nosili a stačí vám mít tyhle jediné brýle. Což si myslím, že je fantastické. A budou se vám skvěle hodit, ať už budete číst třeba v obchodě nějaký nápad.

nákupní seznam, nebo budete si chtít přečíst třeba složení nějakého produktu, či případně ráno se budete chtít podívat na nějaké dávkování léků, anebo si budete chtít přečíst něco na internetu, či případně někomu napsat zprávu po telefonu, tak tyhle brýle jsou fantastické, stačí vám tyhle jediné. No a přesně to je ono, že mnoho z nás má právě různé tedy typy brýlí a nedaří se vám vždy tedy nalézt ty správné brýle. Někdy hůříte oči přes ty brýle, které byste zrovna mít neměli. No a samozřejmě pak vás toho bolí hlava, máte oči zarudlé a podobně. To už se vám nestane, protože existují ty nejpohodlnější brýle, jaké kdy byly vyrobeny. A to právě s inovativní technologií adaptace na vzdálenost. To je na tomto fantastické, že ty brýle se přizpůsobí každému z vás, že v podstatě ten mozek zareaguje a najde si přesně to místo, přes které se v podstatě má dobře dívat, aby tedy jste vyrovnali tu vzdálenost. No a je to skvělá korekce vidění zblízka při čtení téměř pro každého. Ideální pro navlékání nitě do jehly, ale taktéž pro čtení různých receptů nebo prohlížení obrazovky počítače či když jste na mobilním telefonu. Není třeba vůbec brýle měnit. Ty brýle mají perfektní víceohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a různé vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost, kde tady máme velmi flexibilní rozsah, který je ještě tady inovovaný od půl dioptrie do 3 dioptrií. Takže do tohoto se vejde, dalo by se říct, většina populace, takže opravdu je to skvělé, co se vám tu nachází. Technologie adaptace na vzdálenost znamená, že se váš zrak přizpůsobí vidění do dálky, ale i na střední vzdálenost, na blízko a dokonce i na to periferní zkreslení. Takže to jsou velice dobré přechody. Není to nic, co by vám bránilo třeba v tom, když jdete a nevidíte zrovna dobře na blízko či periferně a pak můžete zakopnout. To nic takového se vám tady nestane, protože ty brýle mají perfektní tu adaptaci. Jiné brýle mohou být takové, které mají pouze jednu čočku. Některé jsou bifokální na dálku i na blízko a některé mohou mít trifokální čočky. Ovšem ty přechody nejsou vůbec plynulé a mně se to jednou taky stalo, že jsem měla právě brýle a neviděla jsem dobře právě do té periferie a takto jsem spadla na schodek, takže to by se vám nemělo stát s čočkami, které se dobře adaptují na dálku. Na dálku, do periférie, na střední vzdálenost i na blízko. A zajišťují tedy plynulý přechod, takže opravdu je to něco velmi pohodlného a nemusíte se obávat žádných takových nehod. No a nově je máme i v tygřím designu. A to se vám přiznám, že se mi velmi líbí. To je opravdu krásný design a ten bych si určitě pořídila. Jestli zbyde, tak si ji koupím. No a každé ty brýle, ať už ty černé, nebo právě ty tygří, získáváte samozřejmě i s tím pouzdříčkem, které se dá použít taktéž i jako tedy hadřík. Tím je můžete samozřejmě i vyčistit. No a ty brýle mají fantastický, elegantní unisex design, takže jsou jak pro dámy, tak samozřejmě pro pány. Takže každý z vás se vůbec nemusí stydět ty brýle vytáhnout třeba někde na obědě v restauraci, když si chcete přečíst meníčko, nebo třeba v obchodě, když chcete si přečíst nějaké složení produktu, anebo třeba chcete přečíst svůj nákupní lístek, který jste si zapsali a nezapomněli jste si jej vzít sebou. No tak přesně vytáhnete ty brýle z toho poustříčka. To je také vynikající, že to poustro je hadrové a můžete je ty brýle v něm mít schované třeba v kabelce do té doby, než ty brýle budete chtít použít. No a takto ty brýle vypadají. Jedny jsou tedy v té tygří variantě, která je krásná, nová a která tedy vypadá opravdu velmi moderně, velice působivě. No a vidíte, že až do 3 dioptrií se tu tedy nachází ten rozsah. A pak tady máme klasiku v brýlích černých, které jsou velmi elegantní a které bych tedy viděla samozřejmě i na pánech. No ale samozřejmě i pánové mohou využít toho tygřího designu. To už záleží na vás, na co se cítíte, co se vám líbí. Cena bude stejná. Cena bude úplně stejná, akorát tedy řeknete operátorům, které ty brýle si chcete získat. No a máme tady 70 možností. Takže doporučuji, abyste se připravili, abyste se nachystali, protože teď si spustíme naši fantastickou akci. A jdeme se na to podívat pěkně společně zrovna v tuto chvíli. Tak doufám.

doufám, že se vám to zadaří, já bych tedy svého favorita měla. Každé ty brýle vás vyjdou na stejnou částku 1979 korun, což je vynikající volba. Tak určitě ale, protože je to naše promo příležitost, tak cena se nám snižuje. A máte tu výbornou cenu, mnohem lepší, 1479 korun. No a už se začíná rezervovat, tak určitě neváhejte a vybírejte si. No a k tomu získáte samozřejmě i právě to poutřičko, ten pytlíček. A opravdu velmi krásná šance. Takže vybírejte zavčasu a jednejte.

0: Tohle je nádherná šance. V žádném případě bych nečekala a rozhodovala se, dokud můžete. Je to neskutečná příležitost. Je to neuvěřitelná možnost, kdy si pomůžete s těmito skvělými inovativními čtecími brýlemi. No ale, protože je to dnes speciální promošance, tak tady pro každého z vás máme překvapení a budeme tu mít ještě jednu velikou slevu. Takže každý, kdo už reagoval, vůbec se nemusíte obávat, všichni z vás, kdo už reagovali i kdo teprve reagovat budou, za každé brýle platíte jenom a pouze 979 korun. Takže to je ta nejlepší akce. A stačí jenom říct operátorům, zda chcete černé, anebo ty s tím tygřím vzorem. Což je vynikající možnost. Já bych si určitě pořídila ty tygří vzory. Ty se mi tedy velice líbí, ale samozřejmě záleží na vás. Oba typy brýlí jsou úžasné. Mají skvělé aspekty. Jsou to inovativní čtecí brýle, které se automaticky přizpůsobí právě vašemu zraku, bez ohledu na vzdálenost, ze které čtete. Může to být i úžasný tip na dárek pro vaše blízké. Ostré a snadné čtení textu jakékoliv velikosti. Tajemství spočívá v technologii optických čoček, které mají více ohnisek. A ty čočky nabízejí korekci od půl dioptrie až do 3 dioptrií. A dokonce mají ještě vestavěné zvětšovací, takové zrcátko takzvaně, zvětšovací efekt a díky tomu se text jakékoliv velikosti stává ostrým a snadno čitelným. Takže dokonce i kdybyste něco nemohli běžně v tom rozsahu těch dioptrií přečíst, tak se neobávejte, protože je tam to vestavěné zvětšovací sklíčko, přes které tedy dobře přečtete i ten nejmenší text. No a už potřebujete pouze a jenom jedny brýle. Už žádné používání různých brýlích, o kterých zrovna nevíte, kde je máte, kde se vám nachází. Stačí vám jeden pár na čtení ranních novin, na kontrolu léků nebo třeba na vaření, na čtení receptů, na nákupy, ale také třeba na to, když si vybíráte v restauraci, když čtete z meníčka. No a jedno je opravdu jisté. Nemusíte se za tyto brýle vůbec stydět, oni jsou velmi slušivé. No a právě automatický prodej jsme spustili na tygří design, takže přátelé, vás povícero na lince. A protože je to váš favorit a já se vám vůbec nedivím, taktéž jsem si je i zamilovala, tak jsme vám na ně spustili automatický prodej, abyste nemuseli čekat na lince. No a pokud si chcete pořídit černé, tak prosím trošičku vytrvejte na naše operátory. Pojďme se podívat ještě jednou pro nově příchozí na video, kde se nám všechno ukazuje a vysvětluje.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.

0: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
1: Tyhle brýle jsou úžasné, udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
2: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
0: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
0: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
0: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
0: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
4: Takže přátelé, určitě každý z vás získává právě i ten hadřík, který může být použit i jako to pouzderko, ale pozor! Právě ty brýle v tygřím vzoru už máme méně než 10x, už jenom 8 možností se tu nachází a vyskytuje. Takže určitě jednejte, já jsem si je velmi oblíbila. A říkám, jestli zbydou, tak si je určitě zakoupím, moc se mi totiž líbí ten moderní vzhled. A věřím, že každé ženě, možná i pánů, budou tyto brýle slušet. No a přesně takto můžete jednoduše utřít ta skla, pokud na ně nechtěně sáhnete, jako mně se to zrovna podařilo tady. Takže nepotřebujete žádnou chemii, nic takového. Stačí vám tento hadříček a krásně je do nich uschováte, i když třeba je budete přenášet si v kabelce, aby se vám nepoškrábaly. A pak je třeba vytáhnete jenom na nákupu, když budete chtít si získat třeba nějaký produkt a chcete si přečíst jeho složení. No a bez brýlí by se vám to nepovedlo. Každopádně automatický prodej máme spuštěn na ty tygří designy, abyste nemuseli dlouze čekat na linkách. Pokud chcete černé, tak prosím trošičku se trvejte na operátory. Je to vynikající akce. Čočka se automaticky nastaví na potřebnou mohutnost, takže už si nemusíte namáhat oči při čtení drobného písma. Vyhnete se tak namáhání očí a bolestem a hlavy. Nebudete mhouřit oči, nebudete si dělat vrásky. No a díky modernímu a stylovému designu si je můžete vzít kamkoliv sebou. Takže je budete mít vždy po ruce, když narazíte na nějaké písmo, které byste bez nich nepřečetli. Fantastické je, že už žádné používání různých brýlí. Tohle bych určitě pořídila jako skvělý dárek třeba pro prarodiče, no a nebo pro rodiče, pro každého, kdo má různé typy brýlí a častokrát s tím má problémy. Já třeba si přesně pamatuji babičku, která měla brýle na hlavě, jedny na nose a druhé měla, tedy třetí měla ještě na krku pověšené a teď to různě střídala. Přátelé, to už se vůbec nemusí dít, stačí vám jedny jediné brýle, ale bohužel je tady něco horšího. Máme tady časomíru, poslední minutka a pár vteřinek na rozhodnutí. Každopádně, když se ještě teď budete nacházet na linkách a my se tady už rozloučíme, naši operátoři s vámi zůstanou, aby se dokončili veškeré rezervace. Takže ničeho se neobávejte, krásně se vám zadaří ty nákupy. Hlavně prosím, buďte na těch linkách. Pouze jedny brýle, které kdy budete potřebovat, už žádné používání různých brýlí. poslední momentíky. Musíte být opravdu rychlí, aby vám neunikly tyto poslední dvě možnosti. Pokud jste na linkách, máte své jisté a neobávejte se, hlavně se neodhlašujte, aby vás někdo nepředběhl, a pěkně počkejte na spojení s operátory, anebo využijte právě toho automatu, který je spuštěný na ty tygří designy. Ještě se vám to vydaří, ještě vám to vyjde. Naprosto úžasná šance na vlékání, nití do jehel, čtení etiket léků, čtení obrazovek počítačů, telefonů. A není třeba měnit brýle, čočka se automaticky přizpůsobí vašim potřebám. Flexibilní rozsah od půl dioptrie do 3 dioptrií. V těchto brýlích cena je stejná, 979 korun za kterýkoliv ten design, tu barvu, jakou si vyberete. Takže poslední chviličky, poslední pohledy, dokončete si hlavně rezervace, neodhlašujte se z telefonní linky. Naši operátoři s vámi dokončí veškeré rezervace. Takže přátelé, já bych určitě chtěla poděkovat, pogratulovat každému, kdo se tu dnes s námi účastnil, a určitě prosím, dokončete si ty rezervace, ať máte tyto fantastické brýle. Děkuji každému za pozornost a mějte se nádherně. Vidíme se zase zítra.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
5: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to... Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
3: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
2: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
6: Zlato, co bys dneska chtěla dělat? Tak co? Nějaké plány?
7: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
9: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90 a Medas Med 1200 gramů za 119,90. Navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
13: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
10: Hustí.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90 a Medas Med 1200 gramů za 119,90. Navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
4: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené

0: sklerózy. Kooperativa.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
2: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
1: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
7: Očko tě zve do kina.
8: George, you in there? What's going on? It's spiders. They're everywhere.
9: We're so screwed.
8: They're gonna gas the building with us in it.

0: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
1: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
0: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
1: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
1: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: wiggity whack. Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy.

0: Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
3: Hustí.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Postarejte se o svou budoucnost.
4: To dělají moderní lidé. Investují.
5: A na to mohou být hrdí.
4: Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámis 3 od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 74,90. A Medas Med 1200 gramů za 119,90. Navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
10: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
11: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
14: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
13: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
15: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.

Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia. Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější. Šetrník dá s ním. Feel the care. Philips Sonicare. Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalím.

0: Mě těla v přirozené kráse.
1: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
2: Budeš to prostě milovat.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

co přijdou, a přesto neslyším tvůj.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Postarejte se o svou budoucnost.
1: To dělají moderní lidé. Investují.
2: A na to mohou být hrdí.
1: Jejich peníze pracují v XTB.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
7: Hosti.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Philips Sonicare. Přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.

0: přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
1: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
3: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně

0: Používáš to? Tak to prodej.
1: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
2: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
3: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
3: Mladší.
5: Tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
6: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
3: Jedna věc je ale stejná.
6: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
5: Já se kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
7: Budeš to prostě milovat.
8: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
3: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
8: A tentokrát si bude vybírat Monika.
9: Boxíky nahoru!
3: Start nové sezóny ve velkém stylu.
10: Co to je?
3: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edgara.
1: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
3: Třeba tenhle, co mě dostal.
4: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
5: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
7: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky. Vyhrajte zlatý víkend s Ferrero. Kupte pralinky značky Ferrero v prodejnách Albert a vyhrajte víkend snů nebo designová sluchátka.
8: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
9: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
10: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
11: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraňují skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
12: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
13: Je.
14: Řekni heslo.
15: Opavia.
16: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
17: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
18: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
19: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
20: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
21: O2, více ze života.
13: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
14: Úrok klesl na 3,75.
15: Cože?
14: Je. Tetřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
15: Cože?
14: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
21: Tohle až uvidíš, slepejš!
22: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
23: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
24: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
25: Naked Attraction je zpátky.
26: Dobře to začíná.
25: Mladší.
26: Tak mi to zvedněte.
25: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
27: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
25: Jedna věc je ale stejná.
27: To je zážitek opravdu.
25: Odhalíme těla v přirozené kráse.
26: Já se kochám.
25: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
28: Budeš to prostě milovat.
26: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
25: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
26: A tentokrát si bude vybírat Monika.
29: Boxíky nahoru!
25: Start nové sezóny ve velkém stylu.
27: Co to je?
25: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.